0: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Němčovicích na Rokycansku vznikne lávka přes Berounku. Propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je teď 16 kilometrů daleko.
1: Lávka spojí Rokycansko a severní část Plzeňska, konkrétně Olešnou, součást Němčovic a Čivice na Plzni severu. Kdysi tam býval přívoz, v současnosti lidé musí 16 kilometrů do Liblína. Turistům se spojí cyklostezky a naučné stezky. Myšlenka lávky je stará 15 let, teď má pravomocné stavební povolení. Mikroregion Radnicko vyhlásí soutěž. Když všechno půjde dobře, mohla by lávka za 30 až 40 milionů korun stát za 3 roky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Němčovice.
0: Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok. Oblíbený výletní podnik sídlí v historické budově z první republiky. Ta je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně. Mělo by tu být i 5 pokojů na ubytování. Rekonstrukce nebude podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka levná.
2: Všichni Karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
0: Karlovy Vary předběžně získaly souhlas památkářů k zateplení budovy a její úpravě na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které památkáři schválí. Ve středu nás čeká horko, bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jízdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš.

jo, na mou duši vší.

zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tři.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Úsměv jí sluší i vlasy k ramenům a mě rudnou uši, jen si na ní vzpomenu. Když jsem s ní šel domů, byli jsme jak opilí.

tučných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

chlap jen tak lehce neumírá. Na modré lodí jménem Fram tě za pár roku vyhledám.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Od středečního poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydali varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze. Připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu. Ta ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od středečního poledne do páteční půlnoci. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu skončili na překážkách. Do práce tedy nechodí, ale dostávají plat. Podle serveru Seznam zprávy jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Policisté ve Škodově paláci v Praze kvůli korupci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů případ souvisí s projekty při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné schvaluje do dopravní zařízení a stavby. Policie v souvislosti s kauzou obvinila 6 lidí a 2 firmy. Seznam zprávy už dříve uvedly, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za desítky milionů korun. Pelhřimov má novou část hřbitova. Město otevřelo nové kolumbárium a prostorné pietní místo. Náklady byly asi 47 milionů korun. Úpravy 120 let starého hřbitova budou pokračovat rozšířením parkoviště, prostranstvím a hřbitovní zdi. Souviset s ní bude i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník. Řekl to pelhřimovský starosta Ladislav Met.
1: Ta cesta už se soutěží, na to máme i nadřeklou dotaci, mělo by to být do konce roku, takže ta poutní cesta by se měla realizovat příštím roce.
0: Poutní cesta v Pelhřimově bude mít 9 zastavení, předpokládané náklady jsou přes 2 miliony korun. Město až chce víc spolupracovat s nedalekým Chebem. Důvodem je chystaná továrna firmy Daimler Truck. V Aši by mohli mít zázemí subdodavatelé automobilky.
2: Na Ašsku by měla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Zjednodušeně půjde o zázemí plánované automobilky. Počítá se s tím, že firmy, které sem přijdou, budou technologicky vyspělé. Díky tomu se má na Ašsku zvýšit životní úroveň. To by mohlo oslovit například pendlery, kteří zatím každý den jezdí pracovat do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: FIFA chce rozprodat fotbalový šampionát. Mezinárodní fotbalová federace pod vedením Infantina plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% za v přepočtu zhruba 90 miliard korun. Evropská fotbalová unie to ostře kritizuje. Podle UEFA tím instituce odpovědná za fotbal překračuje hranice. Vedení evropského fotbalu to považuje za naprosto netransparentní i kvůli nejasnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje. Podle zdrojů The Times jsou do plánu Infantina zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Trumpa. Hlavním investorem má být společnost Joshua Kushnera, bratra Trumpova zetě. Sám Infantino by po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA mohl stát v čele nově zakládané společnosti. Ve středu čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Němčovicích na Rokycansku vznikne lávka přes Beronku. Propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je teď 16 kilometrů daleko.
2: Lávka spojí Rokycansko a severní část Plzeňska, konkrétně Olešnou, součást Němčovic a Čevice na Plzni severu. Když si tam býval přívoz, v současnosti lidé musí 16 kilometrů do Liblína. Turistům se spojí cyklostezky a naučné stezky. Myšlenka lávky je stará 15 let, teď má pravomocné stavební povolení. Mikroregion Radnicko vyhlásí soutěž. Když všechno půjde dobře, mohla by lávka za 30 až 40 milionů korun stát za 3 roky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Němčovice.
1: Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok. Oblíbený výletní podnik sídlí v historické budově z první republiky. Ta je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně. Mělo by tu být i 5 pokojů na ubytování. Rekonstrukce nebude podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka levná.
3: Všichni Karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
1: Karlovy Vary předběžně získaly souhlas památkářů k zateplení budovy a její úpravě na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které památkáři schválí. Ve středu nás čeká horko, bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec?

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Od středečního poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydali varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze. Připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu. Ta ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od středečního poledne do páteční půlnoci. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu skončili na překážkách. Do práce tedy nechodí, ale dostávají plat. Podle serveru Seznam zprávy jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Policisté ve Škodově paláci v Praze kvůli korupci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů případ souvisí s projekty při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné schvaluje do pravní zařízení a stavby. Policie v souvislosti s kauzou obvinila 6 lidí a 2 firmy. Seznam zprávy už dříve uvedly, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za desítky milionů korun. Pelhřimov má novou část hřbitova. Město otevřelo nové kolumbárium a prostorné pietní místo. Náklady byly asi 47 milionů korun. Úpravy 120 let starého hřbitova budou pokračovat rozšířením parkoviště, prostranstvím a hřbitovní zdi. Souviset s ní bude i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník. Řekl to pelhřimovský starosta Ladislav Met.
2: Ta cesta už se soutěží, na to máme i nadřeklou dotaci, mělo by to být do konce roku, takže ta poutní cesta by se měla realizovat příštím roce.
1: Poutní cesta v Pelhřimově bude mít 9 zastavení, předpokládané náklady jsou přes 2 miliony korun. Město až chce víc spolupracovat s nedalekým Chebem. Důvodem je chystaná továrna firmy Daimler Truck. V Aši by mohli mít zázemí subdodavatelé automobilky.
3: Na Ašsku by měla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Zjednodušeně půjde o zázemí plánované automobilky. Počítá se s tím, že firmy, které sem přijdou, budou technologicky vyspělé. Díky tomu se má na Ašsku zvýšit životní úroveň. To by mohlo oslovit například pendlery, kteří zatím každý den jezdí pracovat do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: FIFA chce rozprodat fotbalový šampionát. Mezinárodní fotbalová federace pod vedením Infantina plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% za v přepočtu zhruba 90 miliard korun. Evropská fotbalová unie to ostře kritizuje. Podle UEFA tím instituce odpovědná za fotbal překračuje hranice. Vedení evropského fotbalu to považuje za naprosto netransparentní. I kvůli nejasnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje. Podle zdrojů The Times jsou do plánů Infantina zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Trumpa. Hlavním investorem má být společnost Joshua Kushnera, bratra Trumpova zetě. Sám Infantino by po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA mohl stát v čele nově zakládané společnosti. Ve středu čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Všichni už jsou gala, tak jak dlouho jsi spala? Ty vůbec neznáš přesný čas? Prý taxíka vem,

0: Zprávy v 6.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Němčovicích na Rokycansku vznikne lávka přes Beronku, propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je teď 16 kilometrů daleko.
2: Lávka spojí Rokycansko a severní část Plzeňska, konkrétně Olešnou, součást Němčovic a Čevice na Plzni severu. Kdysi tam býval přívoz, v současnosti lidé musí 16 kilometrů do Liblína. Turistům se spojí cyklostezky a naučné stezky. Myšlenka lávky je stará 15 let, teď má pravomocné stavební povolení. Mikroregion Radnicko vyhlásí soutěž. Když všechno půjde dobře, mohla by lávka za 30 až 40 milionů korun stát za 3 roky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Němčovice.
1: Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok. Oblíbený výletní podnik sídlí v historické budově z první republiky. Ta je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně. Mělo by tu být i 5 pokojů na ubytování. Rekonstrukce nebude podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka levná.
3: Všichni Karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
1: Karlovy Vary předběžně získaly souhlas památkářů k zateplení budovy a její úpravě na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které památkáři schválí. Ve středu nás čeká horko. Bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6 a teď už to přebírá Adam Kořica a hlavně česká muzika, ale 60. až 80. je přeji hezké středeční ráno s datem 29. července. Na řadě je Karel Zich, písnička Není všechno paráda.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli naše letní kino a v něm písnička z pohádky Princové jsou na draka.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Zlatí slavíci z roku 1979, tak ti nám zaspívají v naší první ranní středeční hudební dvojici, a to po půl sedmé. Proč si cestovatel Jirka Kolbaba oblíbil newyorské divadlo, uslyšíme o půl druhé. Komik Popleta Felix Holzman bude vyplňovat dotazník. Uf, více nabídne pořad Smějeme se s Alexandrem Hemalou, a to v 16 hodin a 15 minut. Teď už startuje naše letní kino. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, duet Dělání a neb Dej cihlu k cihle.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
3: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
2: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský. A právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Hezké ráno z Rádia Český impuls, středa 29. červenec, do půl sedmé ještě určitě Petr Novák, skupina George and the Beethovens, skladba Co je to láska. V písničce Stárnoucí mladík Pavla Bobka se objevuje odkaz na Karlovy Vary. Textář Michal Žantovský se toho trochu bál, proč, řekne dnes v půl dvanácté v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře, ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 29. červenec, po půl sedmé Lenka Filipová, Hana Hegerová, ze všeho nejdřív Michal David, skladba Decibely lásky. Teď ale uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu a taky se dozvíme, jaké nás dnes čeká počasí. Předávám slovo do naší redakce.
1: Dobré ráno. Meteorologové varují před dalšími vedry. Odpoledne začne výstrha platit pro jih Moravy a střední Čechy. Požár autoservisu na Strakonicku způsobil včera škodu za 10 milionů korun a jeden popálený člověk musel do nemocnice. Kvůli nedostatku peněz v září skončí ostravský domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra. Jeho korejské úřady včera nařídily evakuaci civilistů poté, co se na americké vojenské základně objevilo podezření na únik bílého fosforu. A policie se už připravuje na zítřejší fotbalové utkání Jablonce s chorvatským Varaždínem, očekává totiž narušení veřejného pořádku neukázněnými fanoušky. A dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, kasličné lesní. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, pak líp, líp, líp, líp.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 29. červenec, přeji hezké ráno. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojice a ta nám spojila Zlaté slavíky z roku 1979. Zaspívá Hana Zagorová písničku Maluj zase obrázky a pak nás nemine skupina Katapult, nahrávka Až.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Plus Radio pro radost ze života. Máme středu s datem 29. července, blíží se 7. hodina, za malou chvíli skupina Balet, píseň Hej pane disjokej, v celou potom zprávy. Zajímá mě opět, do jakého rána jste se probudili, odkud nás posloucháte, jak to vás vypadá s oblou teplotou. Textovky ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981, můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS zprávu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. V Česku začne další rvačka o stín, přichází nová vlna veder. Meteorologové od dnešního odpoledne varují před teplotami přesahující tropickou třicítku. Do střední Evropy totiž začne proudit velice teplý vzduch od jeho západu. Varování před úmornými horky bude platit nejprve pro jih Moravy a střední Čechy. Vedra pak mají podle meteoroložky Marie Odstrčilové vrcholit na konci pracovního týdne.
2: Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu.
1: Meteorologové zároveň rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Kromě jihu Moravy nově platí i pro Plzeňský a Zlínský kraj a také Vysočinu. Ve Střelských Hošticích na Strakonicku včera hořel autoservis. Oheň způsobil škodu 10 milionů korun. Záchranáři převezli do nemocnice muže, který utrpěl popáleniny nohou a rukou. Mluvčí hasičů a záchranky to uvedli na síti X. Zásahem se podařilo uchránit majetek za 8 milionů korun. Příčinu požáru hasiči zjišťují. Pražané jsou zapomnětliví podobně jako v minulém roce. Za první pololetí letošního roku zaevidoval pražský magistrát ve své kanceláři ztrát a nálezů 3060 nalezených předmětů. Z toho se ke svému majiteli vrátilo jen 322. Počet nálezů je podle mluvčího města podobný jako ve stejném období loni. Agentuře ČTK prozradil, že nejčastěji lidé zapomínají věci v prostředcích městské hromadné dopravy. Jedná se hlavně o tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Nechybí ale ani várka kuriozit. Do kanceláře ztrát a nálezů si našel cestu třeba i šicí stroj, stejně tak fritéza, mačeta, ukulele nebo prsní implantát. Přes příští rok bude pro světovou tenisovou špičku náročný. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne tam pouhé 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace to uvedla na svém webu. Termín začátku olympijského turnaje tak může být komplikací hlavně pro hráče, kteří se ve Wimbledonu probojují do závěrečných kol. Zavařit to může samozřejmě i českým hráčům, třeba letos hráli finále ženské dvouhry Karolína Muchová a pozdější šampionka Linda Nosková. A na závěr zpráv se ještě podíváme. Na počasí dnes nás čeká převážně jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené středeční ráno, 29. červenec. V ranním tématu se zaměříme, vrátíme se, chcete-li, do 90. více už za malou chvíli, teď česká muzika, ale 60. až 80. Lešek Semelka, písnička Jména.

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli letní kino, písnička Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Středa 29. červenec, hezké ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 13 stupňů, o 1 stupeň více 14, má na teploměru v Kraslicích paní Helča. Moc děkuji za spolupráci, vážím si vašich textovek a ty další ohledně počasí sbírám buď to na čísle 734 787 981, a to tak, že pošlete klasickou SMSku, anebo na stejné číslo můžete poslat i zprávu na náš WhatsApp. Je to na vás, máme za 2 minuty, 7:45.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středeční ranní impulzovec Krabička nabídne Ladislava Štajdla písničku Mžíti do vlasů. Více nám prozradí Helena Vondráčková po 7:30.

0: Středa 29. červenec, přeji hezké ráno z našeho rádia, blíží se 7:30 do rychlého přehledu zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. V ranním tématu se zaměřujeme na 90. Jeden z našich kolegů byl včera na grilovačce a někdo tam pustil 90. a najednou, prosím vás, všichni začali zpívat každou píseň slovo od slova, bez přípravy, jen tak, a přesně tohle je kouzlo 90. nikdy nezestárnou. A mě zajímá, jaká 90. písnička vás po každé dostane. Co je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s těmito roky? Máte svou 90. hymnu? Kde jste 90. nejvíc prožívali? Diskotéka, auto nebo rádio v kuchyni u rodičů? Co se vám vybaví, když se řeknou 90? Je nějaká písnička z té doby, která vám okamžitě vyvolá konkrétní vzpomínku? Místo člověka, moment?
1: 90. to bylo ještě svět v pořádku. Užívejte svět.
0: Léto, ten správný čas si připomenou 90, protože k létu neodmyslitelně patří i dobrá muzika, tak co vy, jak jste prožívali 90? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce a teď už si hrajeme naši muziku.
2: Hudební kalendář českého impulzu.
3: Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
4: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
3: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský. A právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna.

0: léto na českém Impulzu.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak.

0: Půl osmé posloucháte český Jampoulose rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Laďka Kozderková, písnička a kabaret. Já vám přeji hezké ráno a teď už zdravím i kolegu Vítka Zábranského, který má pro nás nejnovější zprávy.
1: Pěkné ráno. Nadcházející vlna veder podle expertů ještě výrazně zhorší už tak extrémní sucho a prakticky po celé republice bude hrozit nejvyšší riziko šíření požárů. Hasiči včera vyjížděli k požáru památky v Písku. Podle informací novinek CZ jde o vilu Martu postavenou ve 20. letech minulého století. Burčák z nejraznějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé v pátek 7. srpna. Florida se včera stala prvním americkým státem po 9 letech, který provedl dvě popravy odsouzenců během jediného dne. A tenisový turnaj na olympiádě v Los Angeles 2028 začne pouhé 3 dny po skončení Grand Slamového Wimbledonu v Londýně. No a dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

slova lživá, sladkým hlasem zpívá, ten na svědomí mívá.

0: Za 4 minuty, 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše impulzovec Krabička. Máme v ní Ladislava Štajdla, řekl bych, že renesančního člověka, kapelníka, muzikanta, zpěváka, no zkrátka také skladatele, že jo? No a písničku Mžití do vlasů si Ladislav Štajdl nechal pro sebe, nenalí třeba ani mistrovi Karlovi Gotovi, jo, a víme, že jejich spolupráce vždycky vyústila ve velký hit. No a zdali pak udělal Ladislav Štajdl dobře, že si tuhle písničku nechal pro sebe. To nám teď poodhalí zpěvačka Helena Vondráčková. Máme za 3:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Dnes si připomenu jeden z největších slaďáků české pop music všech dob. Zpíval ho Ladislav Štajdl. Znala jsem ho nejdřív jako kytaristu, potom jako vedoucího skupiny Karla Gotta a taky jako skladatel. Proto mě tehdy velmi překvapilo, že začal i zpívat. A docela mu to šlo. Musím dodat, že i pro mě napsal několik dobrých skladeb. S jednou jsem dokonce byla velmi daleko, až na festivalu v Tokiu. Ta písnička se jmenovala Když zabloudíš, tak zavolej. Mžíti do vlasů si nechal pro sebe a udělal dobře.

0: Dobré ráno, středa 29. červenec, blíží se nám 8. hodina. Kolega Vítek Zábranský už kompletuje zprávy, uslyšíme je v celou. Do té doby ještě určitě ranní téma, my se bavíme o devadesátkách, jedná se o éru, která nikdy nezestárne, všichni třeba dobře známe muziku právě z této doby. A mě zajímá, jestli i vy máte nějakou svou devadesátkovou hymnu, kde jste devadesátky nejvíc prožívali, diskotéka, auto nebo rádio v kuchyni u rodičů, co se vám vybaví, když se řeknou devadesátky, a je nějaká písnička z té doby, která vám okamžitě vyvolá konkrétní vzpomínku, místo člověka, moment?
1: Nezapomenu na rok 91 a tehdejší neoficiální majáles v Kroměříži, kdy jsme jako čerství maturanti chodovali průvodem centrem Kroměříže. Já vezl na své tehdejší východoněmecké MZ-150 krále majálesu. Policie všemu bahoskloně přihlížela.
2: V devadesátkách, když mi bylo 14-15 let, tak jsem milovala, zbožňovala a nemohla jsem žít bez skupiny Ace of Base. To byly prostě bohové, byla to nádhera. A jaký přišlo zděšení mých rodičů, když jednou přišli ke mně do pokoje a zjistili, že přes celou jednu obrovskou stranu mám namalovaný barevnýma, nevím čím, asi vodovkama, název skupiny Ace of Base.
0: Koho jste vy měli v devadesátkách na zdi, ať už namalovaného nebo na plakátu, i to nám můžete říci, 600 411 211, to je číslo k nám. A teď už si hrajeme další hity let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Už tam budem? Nech toho.
6: Každý už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ptáš se draků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Česko podceňuje dopady úmorných veder. Městům na extrémně horké dny chybí krizové plány. Do Česka se přitom další vlna veder řítí. Teploměry ukážou i několik stupňů nad tropickou třicítkou. Budou se kropit rozpálené ulice, instalují se mlžítka. To je ale podle zpravodajského webu iDnes.cz většinou všechno. Krizové plány neexistují. Jde třeba o komunikaci se zranitelnými skupinami, postupy pro záchranáře nebo upravené otevírací doby. Odborníci přitom upozorňují, že vysoké teploty představují pro organismus extrémní zátěž. Předloni v souvislosti s teplem zemřelo přes 500 lidí a tropických dnů bude pravděpodobně přibývat. Podle expertů oslovených iDnesem by měly krizové plány fungovat podobně jako třeba při povodních. Příkladem chce teď jít Hodonín. Jeho moravské město se má stát pilotním místem pro vytvoření takového plánu. Na základě poznatků vznikne metodika, která bude k dispozici dalším městům v regionu. Přítomnost cinic ve vodě si můžeme jednoduše otestovat sami. Výskyt těchto škodlivých organismů zjistíme pomocí PET lahve. Radí to pražští hygienici, kteří testují vodu na vybraných koupalištích jednou za 2 týdny. V metropoli pravidelně monitorují 9 míst. Podle hygieničky Heleny Mikulášové ale nemusíme čekat na zprávy od odborníků. Stačí do průhledné lahve nabrat vodu a nechat ji 20 minut na slunci.
2: Je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
1: V Praze platí zákaz koupání v nádrži Džbán. Sinice můžou citlivým jedincům způsobit zdravotní potíže, nebezpečné jsou hlavně pro alergiky, malé děti nebo pacienty se sníženou imunitou. Francouzští policisté si připsali velký drogový úlovek. V klimatizaci kamionu s nizozemskou poznávací značkou našli skoro 165 kg kokainu. Podle agentury AFP drogu objevili poté, co jim přišlo divné, že má kamion uprostřed vlny veder klimatizaci porouchanou. Prostor se pokusili otevřít a uvnitř zahlédli schovaný žlutý pytel. Po rozmontování celého klimatizačního systému narazili na speciálně vytvořený úkryt. Řidič zůstává ve vazbě a při policejním výslechu odmítl vypovídat. Policii znovu zaměstnají fotbaloví fanoušci. Připravuje se na zítřejší utkání Jablonce s chorvatským Varaždínem. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Dá se předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohl být narušen veřejný pořádek. Jablonecká policejní mluvčí na webu uvedla, že policie kvůli rizikům zápasu připravila bezpečnostní opatření. Fanouškům doporučila, aby na stadion dorazili s dostatečným časovým předstihem, protože na místě budou probíhat důkladné bezpečnostní prohlídky, které průchod branami zpomalí. Jablonec zítra vyzve Varaždín od 6 hodin večer v odvetě druhého předkola konferenční ligy. A hrát bude zítra i Hradec Králové, který v rámci druhého předkola Evropské ligy vyzve v 7 večer norské Tromsø. No a dnes bude jasno až polojasno a teploty vysoko 29 až 34 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:04, Adam Kořica přeje hezké středeční ráno s datem 29. července a teď už Richard Miller, písnička Štěstí je krásná věc, tuto skladbu můžeme věnovat všem Martám, které dnes slaví svátek, přeji vše nejlepší.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůvek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.

0: Další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734 787 981. Můžete napsat buď to na náš WhatsApp, anebo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce nabídne písničky, ve kterých nám budou zpívat Marty. Marty dnes slaví svátek, takže ještě jednou všechno nejlepší a více si řekneme po půl deváté. Večerní program našeho rádia bude ve znamení country, folku a trampské muziky. Pokud máte rádi tyto hudební žánry, určitě si Rádio Český impuls zapomeňte naladit i po 19. hodině. Ve které vzdálené zemi jste byli, stále zjišťujeme na našem Facebooku www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme čtvrt na devět a teď už letní kino a v něm Valda Matuška.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: středa 29. červenec. Zdravím vás z našeho rádia. Přeji hezké ráno. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Blíží se půl devátá. Na řadě jsou devadesátky. A to v rámci ranního tématu. My se o této době bavíme. Jeden z našich kolegů byl včera na grilovačce a někdo tam pustil devadesátkovou muziku. No a hádejte, jak to dopadlo. Všichni zpívali. Každou píseň, slovo od slova, bez přípravy. Jen tak a přesně tohle je kouzlo devadesátek. Nikdy nezestárnou, ale to je ten správný čas si je připomenout, protože k létu patří i dobrá muzika. A mě zajímá, jaká devadesátková písnička vás pokaždé dostane a co je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s těmito roky.
1: Devadesátky jsou pro mě hodně významný. V té době jsem maturovala, 97. Potom jsem ujela do Anglie, moje mamka začala podnikat, všechno bylo takový hezký, uvolněný, růžový, nebo nám to tenkrát aspoň všem přišlo. Poslouchala jsem Lucii, Depešáky, Vanastovky, Lunatici šíleli, respektive holky po nich šíleli, byly to krásné roky.
0: Co se vybaví vám, když se řeknou devadesátky? 604-111-211, to je číslo k nám. Do půl deváté si hrajeme muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: V Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
4: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
3: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský a právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o půl dvanácté.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Toto je...
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Iveta Bartošová, písnička Málo mě zná. Dobré ráno, z Markvartovic na Opavsku nám přeje paní Katka, která se vydala na procházku 14 stupňů. Paní Katka, přeje hezký den, děkuji za pěknou fotku, paní Kateřino, a přejeme šťastné kilometry na procházce a já vám tam určitě, pokud nás teď posloucháte v uších, zahraji na tu procházku další muziku let 60. až 80. To je jasná věc. Dobré ráno z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí slunečno a 14 stupňů. Také děkuji za zprávu a dále nás čeká Iveta Bartošová, píseň Málo mě zná. Teď už kolega Vítek Zábranský, kterého já znám velice dobře, protože ten, když přijde tady k nám do studia, tak to znamená jediné. Na řadě je rychlý přehled zpráv. Máme 3 minuty po půl 9.
1: Pěkné ráno. Výstraha meteorologů před dalšími vedry začne odpoledne platit pro jih Moravy a střední Čechy. Správci Krkonošského národního parku vyzvali návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Kvůli nedostatku peněz v září skončí ostravský domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra. Počet obětí včerejšího zemětřesení na jeho západě Japonska stoupl na 13 a další lidé se stále pohřešují. Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, který má olympijské zlato z Paříže. No a dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Středa 29. červenec, doufám, že se máte fajn. Koukám do kalendáře, svátek slaví Marty, už jsme několikrát dámám s tímto jménem popřáli, ale tak znovu, jo, já to mám rád vždycky tady říct, kdo má svátek a rád mu s příjemným den, takže všem Martám ještě jednou všechno nejlepší. No a právě Marty nám teď zaspívají v naší další ranní hudební dvojici. Marta Athena, písnička Táto, pojď si hrát, a pak také Marta Kubišová, nahrávka Nechte zvony znít, za minutu 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a NEP, dva jsou víc než jeden.

0: Středa 29. červenec. Zdravím vás z našeho rádia. Přeji ještě stále hezké ráno. Blíží se 9. hodina. Do dopoledne naše ranní téma. My řešíme devadesátky. Kouzlo devadesátek je v tom, že nikdy nezestárnou, ale to je ten správný čas je připomenout, protože k létu patří samozřejmě i dobrá devadesátková muzika. A mě zajímá, jestli máte svou devadesátkovou hymnu, kdy jste devadesátky nejvíc prožívali, co se vám vybaví, když se řeknou devadesátky, a je nějaká písnička z té doby, která vám okamžitě vyvolá konkrétní vzpomínku, ať už na nějaké místo, člověka, případně moment.
1: Devadesátky byly nádherný, takový veselý, euforický, nabitý vším úplně jako chtěním něco nového poznat. Bylo spousta krásných písniček, Lucí samozřejmě nevýjímaje. Hlavně jsem byla o 30 let mladší, takže forever young a všem krásný ráno.
0: To byly vaše devadesátky, děkujeme, že jste společně s námi zazpomínali a teď už muzika let 60. až 80. v 9 zprávy s kolegou Vítkem Zábranským.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Česko by mohlo dostat obří pokutu, nevyřešilo totiž segregaci romských dětí ve vzdělávání. Server Seznam zprávy upozorňuje, že máme poslední šanci, jinak hrozí žaloba Evropské komise, která může skončit opakovanou pokutou ve výši stovek milionů korun. Stát chce proto snížit počet segregovaných škol. Výbor ministrů Rady Evropy varuje, že nerovný přístup romských dětí ke vzdělávání v Česku přetrvává, i přes řadu kroků, které země v posledních letech přijala. Pokud Česko situaci neřeší, hrozily by nám problémy, jaké má už Slovensko. Naše sousedy v podobném případu zažalovala Evropská komise u Soudního dvora Evropské unie. Výsledek má přijít během příštích měsíců. Řidiči můžou ode dneška využívat u kaplice na Českokrumlovsku nový kruhový objezd, vyšel na skoro 49 milionů korun. Na silnici číslo 3 tak skončilo omezení, které kvůli stavbě trvalo 4 měsíce. Novináře o tom informovalo ředitelství silnic a dálnic. Kruhový objezd umožní vjezd do kaplice, napojí dopravu na obchvat města a bude i přivaděčem na dálnici D3. Letní kina na jihu a východě Moravy zažívají divácký boom a podílí se na tom řada faktorů, mimo jiné kvalitní promítačky, výběr filmů a dokonalé počasí.
2: Tam, kde na letní kina nezanevřeli, třeba v Kyjově, Hulíně i na spoustě dalších míst, teď zlehka pomlaskávají pokladníci. Chodí se třeba za 160 korun a amfiteátry zažívají diváckou renesanci. Pamětníci i já si vybavují věci nebývalé. Ve zmíněném Srdci Slovácka Kyjově chodili v době filmových festivalů třeba 3 000 diváků. Dnes méně, ale kvalita se pozná. Momentálně táhne například velkofilm Odysseus. Jan Čada, východní Morava.
1: Do fotbalové reprezentace míří Španěl. Národní tým by mohl po Miroslavu Koupkovi trénovat Santi Denia. O jeho příchodu k fotbalové reprezentaci informuje španělský deník AS. Dostat měl dvouletou smlouvu. 52-letý kouč naposledy trénoval v Kataru. Předtím roky působil u španělských mládežnických reprezentací. Největší úspěch zaznamenal na předloňské olympiádě v Paříži. Se španělským olympijským týmem získal zlato. Santi Denia se proslavil i jako hráč nejvíc v Atletiku Madrid, za které bývalý obránce odehrál přes 200 zápasů. Naše fotbalová reprezentace je bez trenéra od konce června, kdy po nevydařeném mistrovství světa skončil Miroslav Koubek. Vedení asociace Španělů v příchod ještě nepotvrdilo. Pokud by se tak stalo, měl by národní tým prvního zahraničního kouče v historii. No a dnes nás čeká velké teplo, bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:04, Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené středeční dopoledne s datem 29. července a teď už Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout ze seriálu Dynastie Nováků.

0: Čtvrt na deset posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne, 29. červenec. Na našem Facebooku stále zjišťujeme, ve které vzdálené zemi jste byli. Já koukám do komentářů, paní Alča Machálová píše Egypt, Chorvatsko, Korčula, Itálie, Soči, Moskva, Španělsko, Slovensko, Vysoké Tatry, Německo a Rakousko. Paní Petra Švecová píše Egypt, Hurgáda, Chorvatsko, Krk, Hvar, Makarská. Paní Simona Oborníková píše v USA za dcerou. Paní Anina Lejnerová píše Kapverdy, Egypt. Škoda, že tady nepřidáváte fotky z těch vašich cest. To ještě samozřejmě můžete napravit. Sbíráme tedy i fotky z vašich výletů. Nahrávat je můžete pod příspěvek do komentářů www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete. Máme minutu po čtvrt na deset. Za malou chvíli Michal Penk, písnička Hladně z filmu Slunce, seno a pár facek.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
3: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zažít, jak žil tří.
2: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský. A právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
10: Vážně.

0: Za minutu půl desáté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne, 29. červenec a za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Karel Gott, písnička Selaví. Také Radek Tomášek, nahrávka zpíval jen rock'n'roll, nic víc, zešel nejdřív, ale Pavel Horňák, skupina Kroky, Františka Janečka a jejich tričko máme půl desáté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

Kastner, tak ten ti říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá er, kdo nemá er, ztrácí charakter.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 29. červenec, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským za malou chvíli písnička Vojín XY hlásí příchod v podání skupiny Katapult. Zpívat nám bude Olda Říha. V ranním tématu jsme řešili 90. Jeden z našich kolegů byl nedávno na grilovačce, někdo tam pustil 90. muziku a hádejte co. Najednou všichni začali zpívat, tančit, každou píseň znali všichni slovo od slova, bez přípravy, jen tak. A prostě tohle je kouzlo 90., které nikdy nezestárnou. My jsme se rozhodli zaměřit se právě na 90. dnes ráno. Mě zajímalo, jaká 90. písnička vás po každé dostane a co je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s těmito roky.
1: Dobré ráno, co si vybavu na 90. Ty krásné skupiny, jako byla Kex, Stromboli, Turbo a další skupiny, anebo takový ty menší, Diskant, nebo Generace, která hrála na zábavách na Mladoboleslavsku. To byla prostě paráda. Bylo to volný, svobodný a my jsme si užívali jako blázen. A ty krásný.
2: No, jelikož jsem rok výroby 97, jo, to se tačku zadařilo tenkrát, tak nemám ty devadesátky tak najetý samozřejmě, ale mám rád třeba Abu, to jsou pecky, nebo Queeny, tak něco takového. Zdravím všichni, přeji pěkný den.
3: V devadesátkách, když mi bylo 14-15 let, tak jsem milovala, zbožňovala a nemohla jsem žít bez skupiny Ace of Base. To byly prostě bohové, byla to nádhera. A jaký přišlo zděšení mých rodičů, když jednou přišli ke mně do pokoje a zjistili, že přes celou jednu obrovskou stranu mám namalovaný barevnýma, nevím čím, asi vodovkama, název skupiny Ace of Base.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Teploměry znovu vyhlíží 40. V nadcházejících dnech nás čeká další vlna extrémních veder. Meteorologové nevylučují, že znovu padne 40-stupňová hranice. Ta by mohla přijít s koncem pracovního týdne, tedy v pátek. Připomeneme si tak mimořádně horké počasí z konce června, kdy padl nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili bez desetiny 42 stupňů. Připravit se teď musíme také na tropické noci s teplotami přes 20 stupňů. O víkendu se mírně ochladí, a to hlavně v Čechách. Aktuální modely ale ukazují, že i nový týden začne 35. Florida včera popravila dva odsouzence. Stala se tak prvním americkým státem po 9 letech, který provedl dvě popravy během jediného dne. Jedním z mužů, kteří dostali smrtící injekci, byl 80-letý vězeň. Podle agentury AP se stal druhým nejstarším takto popraveným člověkem v moderní americké historii. Pražané jsou zapomnětliví podobně jako v minulém roce. Za první pololetí letošního roku zaevidoval pražský magistrát ve své kanceláři ztrát a nálezů 3060 nalezených předmětů. Z toho se ke svému majiteli vrátilo jen 322. Počet nálezů je podle mluvčího města podobný jako ve stejném období loni. Agentuře ČTK prozradil, že nejčastěji lidé zapomínají věci v prostředcích městské hromadné dopravy. Jedná se hlavně o tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Nechybí ale ani várka kuriozit. Do kanceláře ztrát a nálezů si našel cestu třeba i šicí stroj, stejně tak fritéza, mačeta, ukulele nebo prsní implantát. Lázeňské město Jeseník nabízí mladým lidem startovací byty. Hradní 10-tisícového městečka v srdci hor chtějí ulehčit zájemcům od 18 do 35 let začátek samostatného života. Startovací bydlení je časově omezené na 4 roky.
2: K pronájmu město vyčlenilo 4 zrekonstruované městské byty, 2 dvoupokojové a 2 třípokojové. Za nájem zaplatí zájemci od 6200 do 6500 korun. Výhodná nabídka má ale několik podmínek. Věkový limit musí splnit nejen žadatel, ale i jeho spolubydlící. Nesmí být vlastníkem bytu nebo jiné nemovitosti vhodné k bydlení a naopak musí být ekonomicky aktivní. Jeho měsíční příjem by měl dosáhnout minimální mzdy a neměl by přesáhnout 1,5 násobek průměrné mzdy. Eva Panošová, Jeseník.
1: A na závěr zpráv se ještě vrátíme k počasí. Už dneska nás čeká tropické horko, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké středeční dopoledne a teď už Lenka Filipová, písnička Zamilovaná.

0: Český Empolos Rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne, 29. červenec. Do půl jedenácté si ještě určitě pustíme Petra Habku a písničku On je náš pán z filmu Krakonoš a lyžníci. Pozorujete rádi ptáky? Jestli ano, tak vám dáme pár tipů, kam půjdete najisto. Více uslyšíme v pořadu Máme Česko rádi.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladí.

0: Ty novinky v McDonald's.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené dopoledne, středa 29. červenec, po půl jedenácté naše hudební dvojce a v ní medové písničky. Teď už s Hanou Kracíkovou navštívíme místa, kde můžeme obdivovat nejkrásnější ptáky u nás. A startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Včera jsem se s Miroslavem Tausigem povídala o tazích ptáků a dnes to bude o významných zimovištích nebo hnízdištích na našem území. Dobrý den.
3: Dobrý den. Skočíme do toho rovnýma nohama. Jedním takovým oblíbeným místem ptáků jsou roždělovické rybníky na Nymbursku. Tady totiž pořádají pro veřejnost různé akce pro děti i dospělé, vycházky s pozorováním ptáků nebo vítání ptačího zpěvu, nejčastěji na rybníce Zrcadlo.
2: Já mám zase ráda jihočeský řežabinec na Písecku. Také můžu doporučit, že žehuňský rybník mezi Chlumcem nad Cidlinou a Poděbrady skrývá ho žehuňská obora.
3: To rozhodně. Patří mezi 10 největších dosud funkčních rybníků u nás. Zabírá skoro 260 hektarů a bývalo to i 330. Hladina je dnes níž než dřív, aby rybník pojal případnou velkou vodu z Cidliny. No a o velikosti dobře vypovídá délka hráze. Ta se táhne 800 metrů.
2: O žehuňském rybníku si pamatuji, že to za krále Vladislava II. Jagellonského chovali raky pro královskou kuchyni. Ale dnes o rybníku mluvíme, protože tu je vyhlášená ptačí oblast. Víte, Mirku, které druhy tady mají domov?
3: Zmíním jednoho z nejohroženějších ptáků, bukáčka malého. A podobně vzácný je i chřástal kropenací. Hnízdí tu obrovské množství druhů. Za posledních 100 let jich tu ornitologové napočítali 145, a to mluvím jen o těch, co tu hnízdí. Na skok sem totiž někdy zaletělo nejméně dalších 100 druhů.
2: Před chviličkou padlo spojení ptačí oblast. Já vysvětlím, o co jde. Ty se u nás vymezují k ochraně ptáků a jsou jich 40. Je pro ně určené, kdy v nich kácet nebo naopak sázet. A také turisté by měli být ohleduplní a ptáky neplašit.
3: Kromě už jmenovaných jsou ptačí oblastí třeba Králický sněžník, Beskydy nebo Českolipsko, Dokeské pískovce a Mokřady. No a to je všechno, Hanko, pro dnešek. Nashledanou.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Honza Benešovský. Na řadě je teď naše středeční dopolední hudební dvojice a ta nám nabídne medové písničky. Čeká nás duet Medové dny. Iveta Bartošová a Petr Sepeši společně zaspívají. Dnes je to 41 let, co nás Petr Sepeši opustil, my na ní zaspomínáme. A pak nás také nemine Jitka Vrbová společně s Akáty a jejich písnička Nad medníkem. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne. I nadále si ho užijte s naším rádiem, to znamená v rytmu české muziky let 60. až 80. Já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Hudební dvojice
4: aneb 1+1.

0: Do Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Kyberšmejdi jedou na plné obrátky. Ve velkém se šíří SMS zprávy, které mají za cíl vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje. Kyberšmejdi rozesílají falešná upozornění třeba na dopravní pokuty. SMSky se přitom tváří, že jsou od státních institucí. Součástí zprávy pak bývá odkaz na web, podobný tomu oficiálnímu. Ve skutečnosti jde ale o podvodné stránky. Ty mají jediný cíl. Z důvěřivce chtějí vylákat osobní nebo platební údaje a následně peníze. Jedná se o takzvaný smishing. Novinky.cz upozorňují, že kyberšmejdi používají různé varianty stejného scénáře. Ve všech případech ale vytváří časový tlak na příjemce, vyhrožují správním řízením, soudem nebo zvyšováním dlužné částky. Klíčové je takovému tlaku nepodlehnout, na odkaz vůbec neklikat, zkontrolovat příslušnou webovou adresu a nikam nezadávat platební údaje. Při podezření, že jste se stali terčem útoku, je nutné neprodleně informovat banku a policii. V Písku v noci hořela historická vila Marta. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Hořet začalo kolem 9. hodiny večer. Hasiči oheň zlikvidovali kolem půlnoci. Na síti X uvedli, že příčiny a výši škody zatím zjišťují. Opuštěnou vilu stojící nad řekou Otavou nechal před skoro 100 let postavit písecký bankéř Jaroslav Šimek. Budovu pojmenoval po své manželce. Seniorka ve Zlíně se ubránila před recidivistou. 31-letý muž se včera podle policie pokusil okrást seniorku jedoucí na elektrickém vozíku. Vzal jí věci, které měla v předním košíku. Žena ale bleskově zareagovala, peněženku mu vytrhla a svoje peníze tak uchránila. Muž se pak policisty snažil oklamat historkou o tom, že seniorka zkoušela ve skutečnosti okrást jeho. Skončil v policejní cele a hrozí mu až 2leté vězení. To je pro něj ale není žádná novinka. Soudně trestaný byl už 21krát. A teď jedna horká aktualita. Ministerstvo kultury letos ve 2 mimořádných termínech otevře všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Bude to 30. srpna a 27. září. Další podrobnosti přineseme ve zprávách za hodinu. A ještě se podíváme na počasí. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 na severovýchodě území kolem 27 stupňů Celsia. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Zprávy po 11. hodině skončily, Honza Benešovský mává, od mikrofonu jsem rád, že vás tady všechny máme a posíláme písničku Michala Davida. Je to blízko. Po každý.

Posloucháte dopolední program Českého impulzu. Za okamžik si připomeneme film Vratné láhve v našem letním kině písničkou Ani stáru. No a protože je středa, což znamená všechno možné, ale taky to, že otevíráme hudební kalendář středu co středu, vždycky v 11:30, tak se na to právě chystáme a co si zahrajeme? Zahrajeme si písničku Pavla Bobka Stárnoucí mladík a nejenom, že si ji zahrajeme, my se o ní taky dozvíme spoustu zajímavých věcí.

0: 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

Říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Posloucháte Český impuls, středa 11:30, ten správný čas otevřít hudební kalendář. Málo kdo ví, že diplomát, politik a spisovatel Michal Žantovský je také autorem desítek písňových textů. Často a rád psal pro Pavla Bobka, pokračuje expert na českou muziku Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1984 naspíval Pavel Bobek převzatou písničku s názvem Stárnoucí mladík a vy jste mu ji, pane Žantovský, otextoval. O čem ten váš text, potažmo celá písnička, vlastně je?
3: Je to tedy o té krizi středního věku, vlastně o člověku, který strávil celé své mládí jako velký frajer a lev v salonu a najednou přijede do lázní a najednou si uvědomuje, že už je za vrcholem. Pavel byl tenkrát jaksi v plné síle, ale věkově to tak odpovídalo. A v téhle té písničce je možná zajímavé, že já jsem tam právě do toho lázeňského motivu vloudil Karlovy Vary. Pavel neměl rád, když v těch písničkách byly reference k českým reálím nebo k českým místním názvům. Chtěl, aby si ta písnička podržela aspoň vzdáleně ten americký duch, ale v tomto případě jak si souhlasil s tím, že ten odkaz je tam na místě, takže on píše domů pohlednice z Karlovy.
2: My vám, posluchačům Rádia Český impuls, teď tedy pohlednici posílat nebudeme, ale písničku Stárnoucí mladík určitě přidáme. Tak tedy Pavel Bobek s českým textem mého dnešního hosta hudebního kalendáře Michaela Žantovského.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Igor na jeho Klaudie. Ve středu 29. července v programu Českého impulzu otevíráme krabičku naší hudební klenotnici, abychom vyndali dynamit z bezpečnostních důvodů. Dalibor Janda bude komentovat svůj slavný hit, nejenom, že ho tedy zaspívá. No a pomalu už se taky blížíme ke 12. hodině, připravujeme polední zprávy. Všechno důležité, co se děje, v nich řekneme. Český impuls.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Rád si připomenu písničky, které jsem zpíval s různými kapelami ještě jako amatér. Je mezi nimi určitě i rock'n'roll Dynamit. Olympic ho nahrál v roce 1970 a je na něm znát, že je to přesně hranice mezi hudbou 60. a 70. let. Naše kapela ho hrála snad na každé zábavě a lidi tu píseň vyžadovali několikrát za večer. Zní hodně lehce, ale tak jednoduchá zase není. Zvlášť to solo na piano bylo strašně těžké a tak jsme ho museli hrát o něco pomalej. Prostě moc dobrých klavíristů v kraji nebylo.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Agentury CzechTrade a CzechInvest se od 1. srpna sloučí do jedné velké organizace s názvem Czech Business. Podnikatelé tak najdou vyřizování investic i exportu pod jednou střechou na jediném místě. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka tento krok ušetří státní peníze a zjednoduší celou dosavadní administrativu. Podobný model už úspěšně funguje třeba ve Švédsku nebo ve Finsku, kde sjednocení služeb skvěle zabralo. Od září se propojí zahraniční pobočky a do konce roku se finálně spojí i všechny agendy a týmy. Sloučení sice přinese personální škrty, pro české firmy to prý ale znamená rychlejší a snazší cestu k novým zakázkám. Šéfka stavebního úřadu v Jáchymově Anna Punčochářová definitivně končí ve funkci. Na odchodnou ještě zaplatí 73 tisíc korun. Krajský soud v Plzni pravomocně potrestal za zneužití pravomoci úřední osoby a navrch jí dal roční zákaz práce ve veřejné správě. Vedoucí úřadu se totiž snažila nezákonnými rozhodnutími zlegalizovat obří, načerno vykácenou lesní cestu mezi ski areály Klínovec a Neklid. Podle soudců vydávala povolení bez jakéhokoliv práva a zcela v rozporu se zákonem. Původce nelegálního kácení i samotná firma Lesy Jáchymov už dříve dostali statisícové pokuty. Za úmyslné obcházení pravidel teď úřednice platí ztrátou teplého místa i vlastní kapsou. Státní hrady a zámky se koncem srpna a v září otevřou návštěvníkům úplně zadarmo. Ministerstvo kultury naplánovalo volný vstup na neděle 30. srpna a 27. září, kdy lidé nebudou platit za základní i vybrané prohlídkové okruhy. Akce se týká drtivé většiny památek ve správě Národního památkového ústavu, takže volný vstup bude třeba na Karlštejně, Hluboké i v Českém Krumlově. Minister kultury Otto Klempíř tak navazuje na úspěšný jarní projekt z muzeí a galerií. Kapacity skupin zůstávají omezené, památkáři proto už brzy spustí online rezervační systém. Na venkovní výstavě v Plzni řádil zloděj. Přímo z náplavky na Radbuze odnesl obraz německé umělkyně. Za 19 let trvání festivalu Barva na ulici se podle zjištění naší zpravodajky Kláry Fajstové podobný případ nestal. Dobré poledne, Kláro.
2: Hezký den. Plátno o rozměre 140x140 cm německé umělkyně Kariny Neufer ukradl neznámý zloděj záhy po instalaci na stěnu náplavky po polovině července. Nezastavil ho ani velký formát. Barva na ulici podobný incident řeší vůbec poprvé. Pořadatelé už krádež oznámili policii. Veřejný prostor letos díla zdobí kromě náplavky ještě proluku v Křižíkových sadech. Výstava má rekordní účast 48 umělců, v Plzni potrvá do září. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer bude na jihu zvětšená oblačnost a objeví se tam i ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Naměříme 32 až 36 stupňů, na severovýchodě může být až 38 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 3 minuty po 12. hodině. Tady Satelit Petra Kotvalda a další písničky jsou Na čekačce. Honza Benešovský u mikrofonu. Český impuls.

0: snad.
1: Pěkné odpoledne z Českého impulzu. Znala pana pána je písnička z filmu Jak utopit doktora Mráčka, to znamená, že patří do našeho letního kina. Hrajeme za chvilku z kina potom k televizi s Alexandrem Hemalou a jeho televizní chvilkou. Honza Benešovský u mikrofonu Českého impulzu.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Komik Popleta Felix Holzmann bude vyplňovat dotazník. Uf, poslechněte si to ve čtvrt a pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Říkám to proto, že Saša je tady i v tuto chvíli, ovšem s nabídkou televizních pořadů a hned potom naše hudební nabídka, která nese tituly Já jsem tvá stálá, Marcela Holanová, nebo S nebývalou ochotou a Marta Kubišová na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Jakoby ten dnešní večer patřil sladké Francii, i když o sladkosti tu vůbec nepůjde. V tom prvním případě se jedná o dobrodružné drama s názvem Vládce Paříže. V jeho středu je bývalý zločinec, který za Napoleonovy vlády udělal až tak velkou kariéru, že se stal šéfem policie. S tím, že pařížské ulice očistí od zlodějů a vrahů. Nicméně jeho zločinecká minulost ho stejně dostihne. Vládce Paříže začíná ve 20 hodin na Prima Max. To další snímek ve stejném čase je o poznání humornější. Jeho hrdinou je Fantomas, záhadný netvor s ocelovou tváří, který si rád nasazuje masku někoho jiného. Když ho urazí novinář Fandor alias Louis Define, spáchá s jeho tváří zločin a je okamžitě zatčen. Jestli se z této šlamastiky dostane, uvidíte v komedii Fantomas ve 20 hodin na ČT2. Z domácí provenience můžeme zmínit pokračování Poldy na Primě, kde se poručík Bříza dostává do luxusní rezidence, kde byla nalezena mrtvola krásné ženy. Posléze se ukáže, že jde o svět vlivných realitních makléřů a jejich pochybných praktik. A tak se stane, že naši hrdinové nahlédnou pod pokličku obchodů s luxusními realitami. Dokonalý výhled, to je název dnešního pokračování Poldy ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Dobré odpoledne přejeme ve středu 29. července a otevíráme další hudební dvojici, do které si nasadíme zlaté slavíky z roku 1979. Začne Hana Zagorová písničkou Maluj zase obrázky a potom Katapulti až Honza Benešovský u mikrofonu. Krásné odpoledne, připravujeme taky hlavní zprávy na 13. hodinu. Všechno zkoumáme, co se děje doma, ve světě, ve sportu. Řekneme to všem.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Hudební dvojice.
8: Aneb. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den, u zpráv přeje Honza Varga. České dráhy varují před komplikacemi ve vlacích kvůli nadcházejícím extrémním vedrům. S příchodem vln horka a teplotami až ke 40 stupňům Celsia totiž hrozí přetížení nebo výpadky klimatizací i možná omezení na trati. Mluvčí drah Nikola Moravcová proto cestujícím doporučuje přibalit na cestu dostatek vody a plánovat výlety raději na ráno nebo večer. Aktuální situaci na kolejích mohou lidé sledovat v aplikaci Můj vlak nebo na webu dopravce. Správa železnic zároveň uklidňuje, že traťové koleje jsou na tropické teploty připravené a provoz běží dál bez větších zásahů. Tři falešní bankéři z ukrajinského call centra si za podvody definitivně odpykají 7 let ve vězení. Pražský vrchní soud jim dnes pravomocně potvrdil tresty za účast v organizovaném gengu a zamítl jejich odvolání. Muži z lidí po telefonu podvodně vylákali přes 100 milionů korun, když tvrdili, že mají napadený účet a musí peníze rychle převést do bezpečí. Soudci navíc vyhověli okradeným obětem a nařídili, že jim odsouzení trojce musí způsobenou škodu nahradit. I když obžalovaným hrozilo až 13 let, mírnější trest dostali díky tomu, že se ke svým činům přiznali. A ještě podobné téma. Pod Krušnohorským mostem se šíří podvodné SMSky. Vyzývají k zaplacení dluhu na parkovném nebo pokuty. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty město ani strážníci nic takového nerozesílají. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z pod Krušnohorského mostu, kde se vše řeší nejen u strážníků, ale i na policii. Podvodníci v textové zprávě informují o dlužné částce a připojují internetový odkaz na falešnou platební bránu. Snaží se tak získat údaje o vaší kartě nebo přístup do internetového bankovního. Město doporučuje na tento a další odkazy v podobných zprávách neklikat a hlavně nic nevyplňovat. Varovným signálem je přitom naléhavý tón a požadavek na okamžitou platbu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ostravský domov Mikasa pro lidi s těžkou formou autismu zřejmě končí. Už tento pátek plánuje klientům rozeslat výpovědi, píší o tom Novinky. Jedinému zařízení svého druhu v celém Moravskoslezském kraji totiž chybí peníze na provoz po půlce září. Podle mluvčí Kateřiny Drábové potřebuje domov k přežití 3,5 milionu korun, které se i přes opakované varování nepodařilo od města a kraje sehnat. Krajští radní ale tvrdí, že ještě není nic ztraceno a další finance bude zářijové zastupitelstvo teprve rozdělovat. Pokud se ale řešení najde včas 8 klientů vyžadujících nepřetržitou péči, tak přijde o svou dosavadní střechu nad hlavou. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu může být zvětšená oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami, naměříme k tomu 32 až 36 stupňů, na severovýchodě až 38. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Příjemné odpoledne, krátce po 13. hodině, Honza Benešovský se hlásí od mikrofonu a další mikrofonu už má v ruce Michal David. Bude zpívat Zabitej čas.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Za chvilku zase letní kino roztočíme promítačku, abychom si připomněli film My ztracený holky a uděláme to písničkou Karla Gotta Konec ptačích árií. K tomu potom náš cestovatelský kluk Jirka Kolbaba. Proč si oblíbil New Yorkské divadlo? To bude dnešní téma pro Jirku Kolbabu, tak určitě poslouchejte dál Český impuls, neprohloupíte.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Klik za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Začátek polední vysílání Českého impulzu. Za chvilku další muzika, české písničky 60. až 80. let. Linda a Pavel, Eva Olmerová nebo Dalibor Janda. Ale teď se hlásí cestovatel Jirka Kolbaba, který naprosto propadl newyorskému divadlu a určitě nadchne i vás.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: O New Yorku se ví, že je to velké centrum kultury. Měl jsi ty možnost nasát i tuhle kulturní tradici tohoto města?
3: Honzo, věř mi, že kdykoliv jsem v New Yorku, tak se snažím jít na divadlo, na muzikál, do kina nebo na nějaký kulturní projekt, uchopitelně do muzea. Tady je to ideální město přesně pro kulturně naladěné lidi. Tady právě na Broadwayi se teď nedávno rozjela nová vlna divadelních her, takových těch opravdu klasických, těch titánů amerického divadla, třeba O'Neilla nebo Tennessee Williamse, Artura Millera. Já jsem ale navštívil jedno takové skromnější divadlo, které hraje klasický americký muzikál.
2: No a co přesně to bylo za představení? Jak to na tebe působilo?
3: Tak bylo to v divadle Nový Amsterdam, které je na 42. ulici. Já jsem navštívil dílo, které se jmenuje Mary Poppins. Přímo v tomto divadle se hraje také třeba Lion King, kterému byla udělena Tonyho cena za nejlepší herecký výkon. To divadlo je nádherné, je bezbariérové, je fantasticky vyzdobené, je úžasné, že je plné, každý den po několik let je plné. A ten klasický kus Mary Poppins, který je tak typický pro New York, tak ten se mi nesmírně líbil, byl jsem opravdu dojat, protože technické možnosti, které oni tady v New Yorku v tomto divadle mají, jsou naprosto neobvyklé. Ty v Evropě a v Česku vůbec neuvidíme. A herecké a pěvecké výkony byly také naprosto exkluzivní. Efekty, které jsem tady zaznamenal, byly nečekané. Takže Mary Poppins je známá, že létá povětřím a ona třeba přilétla až úplně nade mě. A já jsem seděl na balkóně v těch vzdálenějších řadách. Byl to dojemný zážitek a mnoho lidí slzelo a posléze tleskalo ve stoje.
2: V jakých cenových relacích se pohybují třeba vstupenky na takovéto kulturní akce? Je to v možnostech běžného smrtelníka, nebo je to drahé?
3: Já jsem platil do takové té zóny levnější kolem 50 až 60 dolarů a pak ty ceny stoupají až ke stovce dolarů. Myslím si, že za to, jaký kulturní zážitek nás čeká, to opravdu stojí tyto peníze vydat za vstupenku.
2: Říká Jirka Kolbaba, který byl v divadle na Broadway. Jirko, měj se hezky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu, pojďme do hudební dvojice, zaspívají nám Marty. Marty, které dnes slaví svátek, tak přejeme pochopitelně všechno nejlepší a hodně zdraví. Začnou Marta Athena, Táto pojď se hrát, to už je písnička, a Marta Kubišová se přidá Nechte zvony znít. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne ve středu 29. července. Dál poslouchejte Český impuls, čekají nás například zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hudební dvojice
6: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Začínáme na smutnou notu. Zpěvák Glenn Hansard je po smrti. Ve věku 56 let zemřel při tragické dopravní nehodě, píší o tom irská média. Neštěstí se stalo brzy ráno v Dublinu, kde hudebník havaroval na motorce. Přivolaní záchranáři konstatovali po krátkém ohledání jeho smrt. Hansard se nesmazatelně zapsal i do srdcí českých posluchačů díky spolupráci s písničkářkou Markétou Irglovou. Společně v roce 2008 získali prestižního Oscara za hit Falling Slowly z úspěšného filmu One. Jejich hudba okouzlila miliony fanoušků po celém světě a přinesla jim obrovskou popularitu. Dávka na bydlení v nové superdávce bude od října spravedlivější. Její výši určí reálné náklady v jednotlivých okresech. Odklání se tak od dosavadního systému, který spoléhal na velikost obce. Změny přináší novela, kterou definitivně schválil Senát a poslali na stůl prezidentu Petru Pavlovi. Nová pravidla zároveň rozšiřují ochranný deštník pro samoživitele, kteří budou mezi zranitelné skupiny patřit až do 15 let věku dítěte. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od úprav slibuje lépe nastavenou pomoc lidem s vysokými výdaji za domov. Každý okres tak dostane své vlastní tabulky, které pružněji zareagují na místní drahotu. Pozor na to, co člověk vypustí z pusy. Rádoby vtipná poznámka na letišti v Ruzyni stála rodinu celou dovolenou v Istanbulu. Cestujícímu se při bezpečnostní kontrole nelíbilo, že mu ostraha zabavila nepovolenou powerbanku a podrážděně vyhrkl, že je terorista. Na místo okamžitě vyrazila policie i pyrotechnici, kteří muže i s dětmi důkladně prohledali. Přestože šlo o hloupý žert a nic nebezpečného se nenašlo, letecká společnost muže okamžitě vyškrtla ze seznamu cestujících. Mluvčí cizinecké policie Josef Urban zdůrazňuje, že na slova jako bomba nebo terorista reaguje letiště bez výjimky a žádný vtip v terminálu neprojde. Hlásí se další vlna tropických veder. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje, jak to na východě Moravy vyhlazuje vrásky provozovatelům koupališť. Hezké odpoledne.
4: Horký a dobrý den přeji. Červen nastolil laťku, pak už bylo vedro jenom 1. července, ale závěr měsíce znovu facelift bez vrásek a pusy od uší k uším pro pokladníky koupališť. Návštěvy se čekají při nejmenším týden rekordní, sami teploměry nevědí, jak klesnout. Zlínský kraj sline parádními koupališti v každém městě i na větších vesnicích, kde jinde hledat osvěžení a protože bude horko, vedro, parno a tropo, pak si ruce mnou i provozovatelé občerstvení nebo žízeň bude převeliká. Jan Čala, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno odpoledne a večer, ale na jihu může být i více oblačnosti, objeví se ojediněle přeháňka nebo bouřka. Naměříme 32 až 36 stupňů, v nížinách na severovýchodě až 38. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: A my po zprávách krátce po 14. hodině přichází Sagvantofy se slavnou písničkou Dávej ber. Honza Benešovský u mikrofonu, tady je Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, za chvíli si v naší rubrice Letní kino připomeneme seriál Chlapci a chlapy písničkou Dva roky prázdnin Ivety Bartošové. Potom tip na výlet v rámci našeho pořadu Máme Česko rádi. Pozorujete rádi ptáky? Pokud ano, tak vám dáme pár tipů, kam půjdete najisto. Těším se na to, Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

pohádce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Třetí odpoledne posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Za chvilku Jitka Zelenková, Marie Rotrová nebo Stanislav Procházka v rámci našeho hudebního vysílání. A s Hankou Kracíkovou teď navštívíme místa, kde můžete obdivovat ty nejkrásnější ptáky u nás.
1: Máme Česko rádi.
2: Včera jsem se s Miroslavem Tausigem povídala o tazích ptáků a dnes to bude o významných zimovištích nebo hnízdištích na našem území. Dobrý den.
3: Dobrý den. Skočíme do toho rovnýma nohama. Jedním takovým oblíbeným místem ptáků jsou roždělovické rybníky na Nymbursku. Tady totiž pořádají pro veřejnost různé akce pro děti i dospělé, vycházky s pozorováním ptáků nebo vítání ptačího zpěvu, nejčastěji na rybníce Zrcadlo.
2: Já mám zase ráda jihočeský řežabinec na Písecku. Také můžu doporučit, že žehuňský rybník mezi Chlumcem nad Cidlinou a Poděbrady skrývá ho žehuňská obora.
3: To rozhodně. Patří mezi 10 největších dosud funkčních rybníků u nás. Zabírá skoro 260 hektarů a bývalo to i 330. Hladina je dnes níž než dřív, aby rybník pojal případnou velkou vodu z Cidliny. No a o velikosti dobře vypovídá délka hráze. Ta se táhne 800 metrů.
2: O žehuňském rybníku si pamatuji, že tu za krále Vladislava II. Jagellonského chovali raky pro královskou kuchyni. Ale dnes o rybníku mluvíme, protože tu je vyhlášená ptačí oblast. Víte, Mirku, které druhy tady mají domov?
3: Zmíním jednoho z nejohroženějších ptáků, bukáčka malého. A podobně vzácný je i chřástal kropenatý. Hnízdí tu obrovské množství druhů. Za posledních 100 let jich tu ornitologové napočítali 145, a to mluvím jen o těch, co tu hnízdí. Na skok jsem totiž někdy zaletělo nejméně dalších 100 druhů.
2: Před chviličkou padlo spojení ptačí oblast. Já vysvětlím, o co jde. Ty se u nás vymezují k ochraně ptáků a jsou jich 40. Je pro ně určené, kdy v nich kácet nebo naopak sázet. A také turisté by měli být ohleduplní a ptáky neplašit.
3: Kromě už jmenovaných jsou ptačí oblastí třeba Králický sněžník, Beskydy nebo Českolipsko, Dokeské pískovce a Mokřady. No a to je všechno, Hanko, pro dnešek. Nashledanou.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání Schody do nebe a Karel Kopecký. My teď otevřeme klenotnici Impulzovic krabičku, skupina Katapult bude hrát, Hlupáka, co váhá, asi nejslavnější hit za mě osobně, nevím, možná vy pokládáte za slavnější některé jiné. Každopádně, jak to cítí Palo Habera, to se dozvíme právě teď, protože on je komentátorem Impulzovic krabičky. Tak příjemný poslech a ve 3 hodiny zase hlavní zpravodajská relace na Českém impulzu.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Existuje veľa pesniček, ktoré vo vás evokujú spomienky z detstva. Keď ich počujete, pripomeniete si niektoré chvíle, na ktoré ste možno už dávno zabudli. Mne sa to stáva dnes presne to isté s mojimi pesničkami a ľudia mi o tom referujú. Toto sa mi deje s pesničkami Katapultu. Hlupák váha, tak to je moja puberta. Prvýkrát som ich videl v nejakej televíznej hitšaráde alebo v nejakom takom podobnom programe. Pre mňa to bol vtedy ozajstný západ. Bolo to odvážne aranžmá, chlapci boli vlasatí, rifloví a tak ďalej. Skrátka vyzerali úplne rovnako ako zo západu. Hlupák váha je jedna z pesničiek, ktoré mňa osobne pritiahli k hudbe. Počúval som Katapult, bol som zvedavý na ich vzory, začal som sa skrátka o to viacej zaujímať. Keď to tak vezmem, tak som im vlastne vďačný za to, že vo mne vzbudili záujem o hudbu a že som ju potom začal sám robiť.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15. Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvedne o 50 tisíc korun na celkových 400 tisíc. Navýšení definitivně posvětil Senát a vládní novela teď čeká už jen na podpis prezidenta Petra Pavla. Vyšší peníze dostanou rodiny dětí narozených od začátku ledna, u dvojčat a vícerčat se přitom částka zdvojnásobí na 800 tisíc korun. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka vysvětlil, že krok má rodičům pomoci lépe zvládat dopady inflace. Senátoři navíc vládu doprovodným usnesením zvali, aby do budoucna připravila automatickou valorizaci. Ta by příspěvek zvedala pravidelně. Nové přidání vyjde státní kasu v prvním roce na 230 milionů korun. Akce jsou u nás prostě v kurzu. Češi v nakupování ve slevách dál trhají evropské rekordy a v akcích utratí skoro 60% všech svých peněz, hlavně za jídlo i drogerii. Podle aktuálních dat analytiků je to ještě o 2% více než loni. V nákupních košících v akcích nejčastěji končí káva, pivo nebo máslo, kde slevy tvoří až 70% celkového prodeje. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdí, že za obřím množstvím akcí stojí ostrý boj obchodníků o zákazníky. Čím dál více lidí je totiž ochotných změnit svůj oblíbený supermarket jen kvůli tomu, že konkurence nabízí letákový trhák. Kriminalisté hledají svědky nedávného pádu cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou. Při nehodě, která se stala v sobotu 18. července před večerním představením, se zranili dva lidé, včetně jednoho dítěte. Mluvčí policie proto žádá návštěvníky, aby se přihlásili a pomohli objasnit, co přesně se ve stanu odehrálo. Hodit se budou jakékoliv fotografie nebo kamerové záznamy z místa události. Vyšetřovatelé zjišťují přesnou příčinu zřícení a potřebují mluvit s dalšími přímými účastníky. Lidé se mohou ozvat přímo na místní policii služebnu nebo zavolat na tísňovou linku. Město Bohumín myslí na své chodce. Dokončilo stavbu bezpečné stezky podél výpadovky na Karvinou. Lidé z místní části Skřečoň už tak nemusí chodit na autobusovou zastávku po krajnici a míjet jedoucí auta. Akce sleduje naše zpravodajka Eva Panošová. Evo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. O stavbě chodníku se tady uvažovalo už před 2 lety. Město mělo dokonce projekt i 3 miliony na stavbu. Návrh počítal s tím, že chodník povede po státních pozemcích, jenže stát chtěl za pronájem plochy po dobu výstavby 100 tisíce korun a další vysokou částku za následný odkup. Radnice proto místo státních pozemků zvolila trasu po soukromých parcelách a dobře udělala. S vlastníky se dohodla na výrazně nižší ceně za odkup. Lidé novou stezku s velkou vděčností využívají. Silnice vedoucí do Karviné je totiž jednou z nejvytíženějších v regionu. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
0: Čekáme zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu i zvětšená oblačnost, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, naměříme 32 až 36 stupňů Celsia, na severovýchodě dokonce až 38. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pokračujeme, nezastavujeme. Krátce po 15. hodině zdraví od mikrofonu Českého impulsu Honza Benešovský a teď už taky Pavel Vítek.

0: Léto na českém impulzu.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Český impuls, potkejme se za chvíli v našem letním kině u pohádky Létající Čestmír. Michal David bude zpívat, aby připomněl tohle dílo. Jinak budeme rádi, když občas kouknete k nám na Facebook, protože tam dáváme novinky z rádia, bývají tam různá témata, která můžete komentovat, lajkovat, glosovat a taky si najít nové přátele. Tedy www.facebook.com/Český impuls.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Rádio Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole,

0: Posloucháte Český impuls, hrajeme české písničky 60. až 80. let a v tomto rozsahu zabrušujeme slovy klasika i do country muziky. Na večer připravujeme opět pásmo písniček k táboráku. Jestli tedy chystáte nějakou takovou zábavu, třeba na zahradě s přáteli, s kamarády, zapněte si Český impuls mezi 19. a 20. hodinou. Zasedneme pomyslně kolem společného táborového ohně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, komik Popleta Felix Holzman bude vyplňovat dotazník. Tak na to jsem zvědav, ve čtvrt na pět si to můžete poslechnout za půl hodinky už vlastně v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. A do hudební dvojice si teď dáme medové písničky. Iveta Bartošová a Petr Sepeši, Medové dny, ta bude první, a potom Jitka Vrabová z Akáty Nad Medníkem. Mimochodem, dnes je to 41 let, co Petr Sepeši odešel. Takže hudební vzpomínka. Mějte se krásně, Honza Benešovský mává od mikrofonu a zase zítra přijdu krátce po 11. hodině.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Hudební dvojice a Aneb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Přerovští policisté vyšetřují obří krádež stíracích losů z místní prodejny. Zmizelo z ní téměř 2000 kusů v celkové hodnotě přesahující 280 tisíc korun. Hlavní podezřelou je přitom samotná zaměstnankyně obchodu, která si měla stírací kartičky postupně přisvojovat během celého července. Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Oficiální obvinění ale zatím nepadlo. Pokud se vina prodavačky potvrdí, hrozí za takto vysokou škodu několikaletý pobyt za mřížemi. Práce v pekárně může být i bez brzkého ranního vstávání. V rámci našeho prázdninového speciálu to zjistil náš reportér Tomáš Kabát. S českými prázdninami Rádia Impuls vysíláme z pekárny Vrátka v Třebíči, kde využívají k pečení tradiční židovské pečivo. Do zákulisí nás zasvětila vedoucí Andrea Kružíková.
2: Peťa chodí na 6:30 a holky na 6:00, takže tak nějak normálně, jakoby u nás se nechodí na 3:00 jak jinde.
3: Vážou se k těm výrobkům tak nějaké speciální postupy, co třeba není zvykem u jiného běžného pečiva?
2: Já bych to srovnala, když pečem i normální věci, že to je takový běžný, akorát se to odlišuje třeba ty Hámanovy uši jakoby tvarem a těma, že to je hodně těch vrstev v tom fludenu jakoby bohatý na náplněno.
3: Do zákulisí pekárny Vrátka jsme se dostali s vedoucí Andreou Kružíkovou. Díky za rozhovor, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
3: A z Třebíče se loučí i Tomáš Kabát.
1: Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Vadí plán Mezinárodní federace FIFA, která chce prodat pětinový podíl svých komerčních práv soukromým investorům za 4 miliardy dolarů. Podle zástupců UEFA nemá vedení světového fotbalu na takový krok právo a v tomto týdnu plánuje svolat mimořádné zasedání. K ostré kritice se přidala i Severoamerická federace, která tvrdí, že jí FIFA o celém záměru vůbec neinformovala a vše se dozvěděla až z médií. Pokud by k bojkotu ze strany Evropy opravdu došlo, byla by to pro prestiž šampionátu obrovská rána. Čekáme zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka, naměříme také 32 až 36 stupňů, v nížinách na severovýchodě až 38. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Už je to tak, přátelé, už se blížíme k závěru prvního měsíce prázdninového času a dnes navíc ještě máme den deště, což je věc samozřejmě relativní. Bez deště bychom zřejmě zahynuli, ale kdo by si třeba ve dnech dovolených přál, aby mu pršelo? No, co s tím neděláme? Snad, aby si to ta příroda rozhodla sama. A když bude pršet, tak poslech našeho pořadu tím jen umocníme. Tak pojďme na to, ať je venku hezky či prší, je tu Petra Janů a její Říkej mi.

0: příštích minutách našeho odpoledního vysílání se, přátelé, pustíme do vyplňování dotazníku. Ovšem nad ním nesedí nikdo jiný než Felix Holzmann a poradcem mu bude František Budín, který musí mít pro tuto činnost, myslím si, nervy z ocele.
1: Co tady hledáte?
2: Co říkáte?
1: Ale koho tady hledáte?
2: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
1: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
2: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
1: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
2: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
1: Skoro normálně?
2: Ano. Takový malý blonďák je to.
1: Malý blonďák?
2: Ano, obarvený na černo.
1: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
2: Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
1: Otazník?
2: Ano, ano.
1: Jaký otazník?
2: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
1: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
2: Vlastně dotazník.
1: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
2: Byl tady?
1: No ptal se po vás, a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
2: Jo,
1: no.
2: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
1: No tak to já nevím.
2: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
1: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
2: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
1: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
2: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
1: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
2: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
1: Ano.
2: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
1: Ano.
2: Ano, to
1: je jméno.
2: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
1: No vaše jméno.
2: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
1: Ne. Jenom kdy a kde.
2: Vlastně kdy a kde,
1: no,
2: ano.
1: No, podívejte
2: ano,
1: se,
2: to,
1: tady...
2: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
1: No, všem, že
2: jo, ale já rozumím, ano, takhle.
1: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
2: ano.
1: Sem napíšete, kde jste se narodil.
2: Ano.
1: A tady, kde je místo...
2: Tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
1: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
2: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
1: No to je zkratka.
2: Jo?
1: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
2: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
1: ečvíčov,
2: zkrátka, to je zkratka a přijde sem. Zkrátka, ta zkratka, ano.
1: No to číslo.
2: Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
1: Tady vedle hned připište manželka.
2: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
1: Tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
2: Co?
1: Družka.
2: Družka?
1: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
2: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
1: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
2: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
1: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
2: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
1: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
2: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
1: Jak to sem a nejsem?
2: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
1: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
2: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
1: A proč se dáváte rozvádět?
2: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
1: No jo, no tak to je pravda, no.
2: A přijela manželka, víte, Chce na mě pořád jenom peníze, jíte, peníze, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád. No.
1: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
2: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal. To
1: víte. A kvůli tomu se rozvádíte?
2: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
1: Ne.
2: Přijela manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
1: Prosím vám, ona tolik pije?
2: Ne, ona mě hledá.
1: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
2: je
1: budiš,
2: pravě,
1: ale...
2: divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku no. políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
1: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
2: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
7: Ráno, když bylo půl

0: Na Českém impulzu se, přátelé, rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60., 70. a 80. let a také k interpretům, které, myslím si, máme dodnes rádi, ať už je to Karel Gott či skupina Olympic a nebo Jirka Korn.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Mám za to, že pan Vladimír Menšík vytvořil před televizní kamerou a nebo tou filmovou více než 150 rolí, ale marně si vybavují, že by se objevil v nějaké milostné scénce. Ale jak se zdá, tak tady mám trošičku nedoťuky, protože v následujících minutách se představí po boku Mileny Dvorské.
1: Jen jednou jsem udělal takovou chybu, že jsem uprosil produkčního, i když to bylo neregulérní, aby mě vyplatil dopředu honorář, a pak jsem zjistil, že mě ta práce už tak nebaví. Když to dělám zadarmo, i když ji velice miluju, to je... No a abych řekl pravdu, tak já jsem jednou dokonce měl takový pocit, že se mi dělo bezpráví, protože jsme dělali film, kde hrála Milena Dvorská takovou dívenku na Stavbě mládeže. Slávo Zahradník, to byl jeho první film, si tam namlouval, já hrál takovýho šofírka prostě, který už měl trochu za ušima, neustále jí právě nadbíhal ty dívce a to, a pak jí jednou pod jistou záminkou dostal do maringotky a tam se pokusil jí proti její vůli prostě se s ní tam nějak... povídat si, nebo... Já mám zakázaný od manželky, abych tady říkal některý cizí slova. No a Milenka Dvorská upozornila režisera Hubáčka, že čeká miminko. A žádala, aby ten, protože film se točí chronologicky, aby ten záběr udělal co nejdřív prostě, aby nemusela mít obavy o normální průběh toho porodu. No a ten režisér nějak na to zapomněl a jedno nepá. A zítra děláme, Milenko, tu scénu s těho nabálé beze mě. Já už to nemůžu riskovat. Já pán tak to škrtne, to on pá. Ne, přemluvíme ji. Nepřemluvili. Já jsem myslel, jako co teď bude, a přišli a povídají, dáme na pevno kameru, tam dáme slamník, na to hodíme pár jejich jako toho šatstva, aby to vypadalo trošku, že tam něco. Já mám na slamníku. To je poprvé, když jsem měl hrát milovníka. Jednou už jsem ho měl, to mě nabídli, ale ten byl jen v prvním jako obraze, ještě pod titulkám povídají, ale celý film se o tom mluví. Tam nám zváno, pošmístr Jouza jede k své milé a na přejezdu ho přijede vlak. A řekli, nedá se nic dělat, prostě ta scéna tam být musí, tak já jsem ulehl na slamník. A teď... to spustili, tam bylo lidstvo najednou v tom ateliéru. Menší bude tamhle se slamníkem a to. A teď mě to deprimovalo, to byl pomocný zvuk, jak on povídal. Dej jí pusinku, tak já u kousku slámy. A trošku pod cukínko, já jsem najednou stál a pám, poslední Hubáčko, co když mi to zůstane tohleto? Jak to potom? Takže to by on byl vlastně právně zodpovědný za to, že já jsem zvrhlík.
2: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Rádio Český impuls. Hraje na internetu.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má veně díru, milá Lízo, vědro má veně díru, milá Lízo, jak hrom.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, joj, zopni, joj, zopni, zopni, taky na moč, joj, zopni, joj, zopni, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu. Zkus vodu. Ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést? A v čem ji mám přinést? Řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru, vědro má ve mně díru.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Budeme se grilovat. Česko zasáhne v následujících dnech další mimořádná vlna veder. A pozor, v pátek by teploty mohly ojediněle dosáhnout až na 40. Podle meteorologů můžeme letní 35 čekat už během zítřejšího dne a teplo nepoleví ani během spánku. Čísla se budou držet nad 20, což znamená, že si užijeme tropické noci. Opravdu jen mírně se má ochladit do víkendu, ale začátkem příštího týdne se extrémní horka vrátí a na Moravě a ve Slezsku mají přinést i velmi dlouhou vlnu veder, která má trvat i týdny. Podle meteorologů bude v tomto ohledu letošní léto opravdu výjimečné. Boj s rozsáhlými požáry v okolí Madridu vstupuje do rozhodující fáze, tvrdí to španělský premiér Pedro Sánchez. Ačkoliv se v noci plameny dál nešířily a tisíce lidí se mohly vrátit do svých domovů, hasiče teď čeká kritických 12 hodin. Do oblasti se totiž vrací vlna tropických veder a silný vítr, což může situaci na spáleništi znovu dramaticky zhoršit. Oheň už v regionu za týden sežehl přes 77 tisíc hektarů porostu a vyžádal si evakuaci zhruba 60 tisíc obyvatel. Úřady proto varují před extrémním rizikem a záchranné složky zůstávají v plné pohotovosti. A zpět k nám, kriminalisté hledají svědky nedávného pádu cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou. Při nehodě, která se stala v sobotu 18. července před večerním představením, se zranili dva lidé, včetně jednoho dítěte. Mluvčí policie proto žádá návštěvníky, aby se přihlásili a pomohli objasnit, co přesně se ve stanu odehrálo. Hodit se budou jakékoliv fotografie nebo kamerové záznamy z místa události. Vyšetřovatelé zjišťují přesnou příčinu zřícení a potřebují mluvit s dalšími přímými účastníky. Lidé se mohou ozvat přímo na místní policejní služebnu nebo zavolat na tísňovou linku. Na venkovní výstavě v Plzni řádil zloděj. Přímo z náplavky na Radbuze odnesl obraz německé umělkyně. Za 19 let trvání festivalu Barva na ulici se podle zjištění naší zpravodajky Kláry Fajstové podobný případ nestal.
4: Hezký den. Plátno o rozměru 140x140 cm německé umělkyně Kariny Neufer ukradl neznámý zloděj záhy po instalaci na stěnu náplavky po polovině července. Nezastavil ho ani velký formát. Barva na ulici podobný incident řeší vůbec poprvé. Pořadatelé už krádež oznámili policii. Veřejný prostor letos díla zdobí kromě náplavky ještě proluku v Křižíkových sadech. Výstava má rekordní účast 48 umělců, v Plzni potrvá do září. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
3: Čekáme zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu může být více oblačnosti s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Během dne naměříme 32 až 36 stupňů, na severovýchodě i 38. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Za maličkou chvíli nás čeká taková malá premiéra, tedy nemyslím, co se písničky týče, ale spíše toho počinu. Hraje skupina Brutus a písnička se jmenuje První polibek. Tady je.

0: Co si, přátelé, budeme povídat, ty prachovské skály opravdu budí alespoň ve mně velký respekt. Ale my půjdeme dál, máme tu Jiřího Grossmana a Miloslava Šimka, kteří řeší nejenom své vlastní problémy, ale také problémy svých diváků. Nemalou svízel prý působí například orientace v jízdním řádu. A to chlapcům naprosto podepíši, protože ať hloubám, jak hloubám, třeba nad jízdním řádem vlakových spojení, tak nikdy nevím, jestli jsem se trefil, či jsem úplně mimo.
1: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
2: Ano, to je právě ta genialita showmanů, udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
1: Proto nyní otvíráme rubriku PPP plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
1: Tak. Děkujeme vám, pane pytel. Promiňte, pane Helekal, no, já jsem se spletl.
3: Vyč se mu tak bude říkal.
1: Je to trapné, ano. V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
2: Ano. Tak, moje ruka šátralka už kmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
1: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky. Měli všechny...
2: Co?
1: Já vím, no. Splet jsem se.
2: No, tak. Moje ruka šátrálka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout první problém.
1: Já sám?
2: Je to slavnostní chvilka.
1: Tak chtěl by sem.
2: No, chtěl?
1: Moc by sem chtěl.
2: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
1: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
2: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
1: Ne.
2: Je to slavnostní chvilka?
1: Nechci.
2: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
1: No, takhle to taky nepřečtu.
2: Co s tím?
1: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
3: Takhle bych to přečet taky.
1: Jízdní řád.
3: A co je s ním?
1: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
2: Nesouhlasí?
1: Možná souhlasí, ale nerozumím mu.
2: Tak se to nauč.
1: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha,
2: já vím,
1: podívej,
2: já vím.
1: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano, dva skřížený meče.
2: Co?
1: No dva skřížený meče, teď se podívej.
2: Vy doma jíte dvěma meči?
1: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
4: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. Tak to je jasný.
2: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
4: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolucestujícího.
1: Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka.
2: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha Střed v 7.51.
1: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
2: Ten tam třeba ještě vůbec není.
4: Tak to není, musí tam být, to souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
2: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. Nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
4: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
2: Sobě, aby tě nikdo neukradl.
4: Proč by mě krad někdo zavazadla?
2: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
4: Jak o ně můžu přijít, žádný nemám.
2: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
4: Samozřejmě.
2: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby.
1: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
2: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
1: Nemám.
2: Tak proč jedeš do Kolína?
1: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby v 7.54.
2: 7.51.
1: Ten mi naštěstí ujel.
2: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si sem vpašoval do pytle, to si sem vůbec neměl dávat.
4: Si vyřeším se.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, se chybička vloudí. Alespoň tak se jmenuje písnička, kterou nám zaspívá Eva Hurichová.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jakoby ten dnešní večer patřil sladké Francii, i když o sladkosti tu vůbec nepůjde. V tom prvním případě se jedná o dobrodružné drama s názvem Vládce Paříže. V jeho středu je bývalý zločinec, který za Napoleonovy vlády udělal až tak velkou kariéru, že se stal šéfem policie. S tím, že pařížské ulice očistí od zlodějů a vrahů. Nicméně jeho zločinecká minulost ho stejně dostihne. Vládce Paříže začíná ve 20 hodin na Prima Max. To další snímek ve stejném čase je o poznání humornější. Jeho hrdinou je Fantomas, záhadný netvor s ocelovou tváří, který si rád nasazuje masku někoho jiného. Když ho urazí novinář Fandor alias Louis Define, spáchá s jeho tváří zločin a je okamžitě zatčen. Jestli se z této šlamastiky dostane, uvidíte v komedii Fantomas ve 20 hodin na ČT2. Z domácí provenience můžeme zmínit pokračování Poldy na Primě, kde se poručík Bříza dostává do luxusní rezidence, kde byla nalezena mrtvola krásné ženy. Posléze se ukáže, že jde o svět vlivných realitních makléřů a jejich pochybných praktik. A tak se stane, že naši hrdinové nahlédnou pod pokličku obchodů s luxusními realitami. Dokonalý výhled, to je název dnešního pokračování Poldy ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naše poslední kroky, alespoň co se scénky týče, nás, přátelé, přivedou až do televarieté, kde jednoho krásného dne pan Vladimír Dvořák položil Jiřince Bohdalové otázku, kdo si myslí, že je to sulfík. No a tento spor se rozhořel v roce 1977. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Haló!
2: Co? Sulfíku! Sulfo!
1: Haló, pojď sem!
2: Sulfo!
1: No?
2: Pojď sem!
1: Já jsem vám to říkal porád, že nás... Tenhle pes, že nás neuživí.
2: No, a v čem je asi chyba? Jste mu dával málo žrát?
1: Je!
2: Ten pes si vás nemohl oblíbit.
1: Tak tady mohl zůstat aspoň kvůli vám. Vy myslíte, že nevím, že jste mu kupovala tajně v Tuzexu Donaldy. Vy jste z něj udělala přežvíkavce, to pak chtěl úplně jinou drezuru.
2: Ale prosím, fakt je, že mě poslech na slovo, víte? Jsem řekla přines a on přines.
1: Jo, no. Přines, no.
2: No, ježiš, si nepamatujete, jak vás tuhle přines toho abiturientského večírku? No, 3 dny byl cejtit slivovicí chudinka.
1: Neměl mě kousat, helejte.
2: Co vy víte o psí psychice? Co vy víte o psí duši?
1: Možná, že málo, ale za to vím, že vy jste toho psa rozmazlila. Teď vy jste se kvůli němu zapletla se 3 řezníkama.
2: Ale za to vy jste ho ničil nervově a zneužíval zlenosti. Vážení, já jsem ho požádala, aby se šel podívat, jestli neprší, no a co jste mi řekl? No,
1: no, byste si zavolala zvenku pejska a šáhla si, jestli je mokrej,
2: no.
1: Ubilo by ho,
2: slyšte,
1: nebo co?
2: Slyšte teda, jestli se Sulfíkovi něco stane.
1: To je taky nápad pokřít psa. Sulfatiazol, to ona ho pokřtila.
2: A můžu za to, že je to on? Mohl se jmenovat Algéna.
1: Prosím vás, ona, když jsme měli toho pinče, to byl ona, a vy jste ho pokřtila preclíček.
2: Ne?
1: Preclíček.
2: Tak preclíčka jste mi neměl připomínat. Toho ubohýho pinče jste přímo zničil.
1: Já?
2: Zahubil.
1: Zase já.
2: Ano.
1: Jako kdybych já za to mohl, že nám ho někdo zašláp.
2: No.
1: Přestože jsem namaloval takovouhle ceduli, pozor na psa.
2: No teď v tom to je. Když namaluju takovouhle ceduli, pozor na psa, tak každý toho malýho pinče přehlídne. Protože že čeká takovýhleho Bernardína.
1: Ovšem, Bernardína jsme si měli obstavit.
2: Jo.
1: Bernardína.
2: No jistě. Aby vám nosil soudek s rumem, když někde zamrznete, víte.
1: Poslouchejte, já mám vztek, já bych toho rošťáka roztrhka mohl jít. Vy si uvědomím, co jsme dali peněz do kostýmu, do těle těch vašich volovin tady. Co stála ta paruka?
2: Ale to je moje.
1: Tak ten kadeřník a ta vostuda, vážení přátelé, jsem si vědom toho, že horší premiéru neměla ani Madame Butterfly a ta měla velice špatnou premiéru. Dovolte, abych vám... Co je?
2: No Sulfíku, no pojď. Ty jsi byl nakoupit.
1: Podívejme se, pána, ovšem se. Já ho
2: a co jsme to koupili?
1: Já ho sežežu.
2: No pojď.
1: Co to je tohleto?
2: No co jsme to koupili? A my jsme koupili paštičku, no jo, salámek, no a cukříček jsi si koupil, vej, ty rozťáčku, no je.
1: Poslouchejte, moment, jak na to koukám, ten pes byl v samoobsluze.
2: No to dá rozum, že tohle nepřines od holiče.
1: No jo, jenomže pokud já vím, tak pes nemá čím platit.
2: Ale no to je snad samozřejmě, že pes nemá čím platit. Sulfíku. Ty jsi neměl penízky? No vidíte. A vy pořád, že nás ten pes neuživí.
1: On by nás možná uživil, ale zítra nás bude hledat major Jirzák.
3: Yeah. Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Česko zasáhne v následujících dnech zřejmě další mimořádná vlna veder. V pátek by teploty mohly ojediněle dosáhnout ke 40 stupňům. Podle meteorologů můžeme letní 35 čekat už během zítřejšího dne. Teplo pak nepoleví ani během noci. Čísla se budou držet nad 20 stupni, což znamená tropickou noc. Mírně se má ochladit o víkendu, ale už začátkem příštího týdne se extrémní horka vrátí. Na Moravě a ve Slezsku přinesou velmi dlouhou vlnu veder, která má trvat týdny. Podle meteorologů bude v tomto ohledu letošní léto opravdu výjimečné. Boj s rozsáhlými požáry v okolí Madridu vstupuje do rozhodující fáze, tvrdí to španělský premiér Pedro Sánchez. I když se v noci plameny dál nešířily a tisíce lidí se mohly vrátit domů, hasiče čeká kritických 12 hodin. Do oblasti se vrací vlna tropických veder a silný vítr. To by mohlo situaci na spáleništi zhoršit. Oheň už v regionu za týden sežehl víc než 77 tisíc hektarů porostu a ve Španělsku si vyžádal evakuaci zhruba 60 tisíc lidí. Zlínsko je rájem pro cyklisty. Sčítač na stezce podél Baťova kanálu zaznamenal za první letošní pololetí 100 tisíc průjezdů. Mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec si chválí, že je čím dál víc cyklistů i na dalších trasách.
2: Dalších 84 tisíc průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 tisíc cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 tisíc průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
1: Ve Zlínském kraji je téměř přes 2200 kilometrů značených tras. Spojené státy čelí nejhorší epidemii spalniček za poslední desetiletí. Zdravotníci varují, že to nejhorší teprve přijde. Lékaři v USA letos zaznamenali už víc než 2400 případů spalniček, což je nejvyšší číslo za posledních 35 let. Nákaza zasáhla drtivou většinu amerických států a šíří se hlavně mezi neočkovanými dětmi. Podle expertů stojí za návratem nemoci klesající proočkovanost, ztráta obav ze zapomenuté choroby i vlna dezinformací, které zpochybňují bezpečnost vakcín. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne ojediněle bouřka z horka a naměříme teploty kolem 34 stupňů. Mimo severovýchod může být až 38. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouř od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: zesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Český impuls.

0: Léto na českém Impulzu.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

Láska na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši stala.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Zapsáno v knihách vázaných kůži, zapsáno kouzly víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Inflace v Česku zůstává nízká. Hlavním důvodem jsou levnější potraviny. Podle šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu k tomu přispívá silná konkurence mezi obchodníky v Česku. Právě slevy často rozhodují o tom, kde zákazník nakoupí.
2: Český zákazník je hodně nevěrný. Nemá jeden obchod, kam chodí pořád, a ve chvíli, kdy jiný obchod nabídne zajímavou slevu na ty základní potraviny, podle kterých si lidé vybírají, kam jdou, tak bez problémů změní obchod, kam chodí, využije ty slevy a příští týden klidně půjde někam jinam.
1: Podobně se podle Tomáše Prouzy v Evropě chovají i Dánové, Slováci a Maďaři. Dům náměstkyně jihočeského hejtmana už jde k zemi. Dělníci začali bourat stavbu Lucie Kozlové, kterou si nechala postavit u rybníku Dechtář na Českobudějovicku. Dům neměl v pořádku povolení. Kozlová začala stavět na místě, kde bývala chata. Novostavba je ale rozměrově větší, než byla původní, jak potvrdil stavební úřad. Bourat se začalo v tomto týdnu. Češi vzpomínají na Glena Hansarda. Irský zpěvák dnes brzy ráno zemřel při havárii na motorce v Dublinu. Lidé v Česku na něj vzpomínají jako na sympatického účastníka mnoha festivalů. Hansard měl k Česku výjimečný vztah i proto, že v letech 2006 až 2009 byl partnerem zpěvačky Markéty Irglové, se kterou získali v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once. Posledním vystoupením Hansarda v Česku byl koncert letos 20. června ve Valašském Meziříčí. Rekordně nízká hladina Dunaje v Bulharsku odhalila mamutí kosti. Nezvyklého nálezu ve vyschlé části říčního koryta si všimli na severu země ve vesnici Rjahovo. Přivolaní experti už podle Reuters identifikovali dolní čelist, dva kly a nejspíš i žebro mamuta. Nález ale ještě prozkoumají, aby bylo možné přesně určit jejich původ a stáří. Dnes v noci teploty místy neklesnou pod 20 stupňů, zítra během dne naměříme 32 až 36 stupňů Celsia, na severovýchodě se oteplí až na 38. K tomu bude převážně jasno až polojasno, odpoledne občas při zvětšené oblačnosti zabouří. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když člověk končí,

dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

život není jináčí. Hledě modře je život nadepsaný sešit.

0: se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list se obrací.
1: Každý večer v rytmu country.

na rinku, dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si k verbířům. Nějaký zpěváček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci ohně potrvají zřejmě ještě několik hodin. Hasiči o požáru informovali na síti X. Jedná se o skládku s kapacitou více než 17 hektarů. Pro představu jde o plochu o velikosti zhruba 24 fotbalových hřišť. Současná horka zvyšují riziko dopravních nehod. S varováním přichází BESIP. Vedro pocitově zvyšuje únavu, snižuje pozornost a může způsobit zdravotní indispozici. Horko a vyčerpání pak může vést k mikrospánku. Řidiči by proto měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky s protažením a dodržovat pitný režim. BESIP připomíná, že není bezpečné nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaném autě ani na krátkou dobu. Teplota uvnitř vozu může rychle dosáhnout nebezpečných hodnot. Provozovatelům koupališť současné počasí dělá radost. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje, jak jim to na východě Moravy vyhlazuje vrásky.
2: Červen nastolil laťku, pak už bylo vedro jenom 1. července, ale závěr měsíce znovu facelift bez vrásek a pusy od uší k uším pro pokladníky koupališť. Návštěvy se čekají při nejmenším týden rekordní, sami teploměry nevědí, jak klesnout. Zlínský kraj sline parádními koupališti v každém městě i na větších vesnicích, kde jinde hledat osvěžení. A protože bude horko, vedro, parno a tropo, pak si ruce mnou i provozovatelé občerstvení nebo žízeň bude převeliká. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Evropské fotbalové unii vadí plán Mezinárodní federace FIFA, která chce prodat podíl svých komerčních práv soukromým investorům. Podle zástupců UEFA nemá vedení světového fotbalu na takový krok k právo. K ostré kritice si přidala i Severoamerická federace, která se o plánech FIFA dozvěděla až z médií. Zítra bude slunečno a horko. Čeká nás jasno až polojasno, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti i bouřky. Naměříme teploty kolem 34 stupňů. V nížinách a na severovýchodě může být až 38. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko zažívá další vlnu horka. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia. V pátek by na některých místech mohly naměřit i 40. Také noci budou tropické, kdy místy čekáme víc než 20 stupňů. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na sociální síti. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty zřejmě znovu překročí 35 stupňů Celsia. To ale upřesní až další data. Jisté podle meteorologů je, že na Moravě půjde o dlouhou a intenzivní vlnu veder. Podle expertů zažíváme opravdu mimořádné léto, kdy bude podruhé až 40 stupňů. V současných teplotách je potřeba myslet i na zvířata, a to i ta divoce žijící. Ptákům pomůžou například pítka v zahradách nebo na parapetech. Prospěšné je i omezit sekání trávníků a vynechání kypření půdy, protože ta pak vysychá rychleji. Podle Českého svazu ochránců přírody je potřebné zlepšit hospodaření s vodou, včetně systémových kroků pro zadržování vody v krajině. Jednotlivci pomůžou zachycováním dešťové vody ze střechy. Města a kraje pak mohou zpomalit odtok vody omezením betonování a nahrazováním asfaltu zatravňovací dlažbou a štěrkovými trávníky. Vhodné je i budování vsakovacích průlehů, do kterých se svádí dešťová voda sokolí. Pro udržení a ochlazování vody v krajině je zásadní i ochrana vzrostlých stromů. Ceny bytů v Praze dál hledají strop. Ve druhém letošním čtvrtletí zdražily o 3%, za poslední rok pak zhruba o desetinu. Metr čtvereční vyjde v metropoli průměrně na necelých 190 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy developerských společností. I přes růst cen je zájem o byty v metropoli stále vysoký. Šéf Central Group Dušan Kunovský říká, že lidé preferují malé byty o dispozicích 2KK.
2: Samozřejmě ta orientace na ty menší byty má ty hlavní důvody. Zkrátka byty jsou drahé, zhoršuje se dostupnost bydlení, to znamená, lidé mají na co si pořídit menší jednotky a pak je to nějaký samozřejmě sociodemografický vývoj, je větší počet jedno- a dvoučlenných domácností.
1: Byty v metropoli zdražují, přestože jejich nabídka byla v Praze nejvyšší za 10 let. Čtvrtek 30. července 6.00. To je přesný čas, kdy vyrazí na souboj s časem, horkem i s horskými vrcholy vsetínský lékař Radek Laža. Jeho běh má ušlechtilý účel.
3: 38letý lékař chce pomoci dát vědět o malé Berenice z Halenkova a přimět dárce k zefektivnění její velmi náročné léčby. Radek Laža má přesně určenou trasu z Bystřice pod Hostýnem až na Lysou horu, zve případné zájemce k tomu, aby ho na části trati dlouhé 268 km přes 22 leských vrcholů společným během podpořili. Čeká ho mimo jiné obrovské horko a podle představ také 3 dny bez spánku, jen s přestávkami na občerstvení. Jan Čada, Rádio Impuls Valašsko.
1: Ve čtvrtek bude slunečno a horko. Čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojedinělá přeháňka nebo bouřka. Naměříme 32 až 36 stupňů, místy až 38.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

vážený, všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

kolečkem. Já snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní.

Chtěl bych vědět, já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil. Já nechtěl nikdy na trůnu sedět, bláznivé markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

jetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by zvědčila.

že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.

0: Vyhraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialou.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Současná horka zvyšují riziko dopravních nehod. S varováním přichází BESIP. Vedro pocitově zvyšuje únavu, snižuje pozornost a může způsobit zdravotní problémy. Horko a vyčerpání pak může vést k mikrospánku. Řidiči by proto měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky s protažením a dodržovat pitný režim. BESIP připomíná, že nebezpečné je nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaném autě i jen na krátkou dobu. Větší pozornost si v horku zaslouží i seniori nebo lidé se zdravotními obtížemi. Pro případ kolon nebo poruchy by měla být v autě zásoba vody, nabitý telefon a potřebné léky. Při jízdě za vysokých teplot je potřeba počítat i s horšími podmínkami na silnici. Rozpálený povrch může zhoršit přilnavost pneumatik a prodloužit brznou dráhu. Ve čtvrtek podle předpovědi teploty překročí 33 stupňů, v pátek by na některých místech mohlo být i 40. Česká plavkyně Abhayali Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Třikrát před ní přeplavali La Manche z Čechů jen Iveta Hlaváčová a David Čech. Prsařským stylem 49-letá Bernardová úžinu překonala jako teprve čtvrtá žena. Kraulem se jí to povedlo dvakrát v letech 2011 a 10 let na to. Ústí nad Labem přemýšlí o nákupu pozemků u jezera Milada. Polská firma za ně chce zhruba 20 milionů korun. Radní ale doporučili zastupitelstvu jednat o přibližně třetinové částce. Ústecký primátor Petr Nedvědický říká, že jde o pás podél příjezdové komunikace v katastru obce Trmice.
2: Zasahuje to až do tělesa toho jezera, tyto pozemky, který vlastně oni získali díky tomu, že tam kdysi vedla trať, takže to kopírovalo tu trať, tak tyto pozemky jsme dostali nabídnuté.
1: Ústí chce u jezera Milada v budoucnu vybudovat zoologický park. Obecní obchod ve Vidicích na Domažlicku prosperuje. Jde o první takovou samoobslužnou prodejnu v plzeňském kraji. Zákazníky jsou místní i turisté.
3: Prodejna kvůli vysokým nákladům před 2 lety zavřela. Obec je loni zprovoznila v kombinovaném režimu s obsluhou i bez ní. A vyplatilo se. Po roce fungování už obchod nedotuje. V pondělí a v pátek je přítomná prodavačka, jinak se lidé dovnitř dostanou na čipovou kartu. Tržby rostou a na fungování se ve Vidicích ptají i další starostové. Plzeňský kraj letos podpoří 3 bezobslužné prodejny. V kraji jich funguje několik. Vidická je první v režii obce. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Vidice.
1: Pat a Mat slaví padesátiny. Dvojice neunavných kutilů oslaví půlstoletí na podzim návratem na filmové plátno. A to už po páté. Dvojice Nešiků a diváci s nimi se ocitnou zpátky na venkově, kde ani tentokrát v jejich zázemí nezůstane kámen na kameni. Pat a Mat mají své příznivce i za hranicemi. Jejich trampoty vysílali třeba v Polsku, Německu nebo Nizozemsku. Dokonce i v Íránu, kde se ale promítali s cenzurou. Díl, kde Pat a Mat hrají karty, byl sestříhaný, protože hrát karty na veřejnosti je v Íránu zakázané. Přes den nás čeká slunečno, odpoledne může přijít bouřka, počítat musíme s teplotami kolem 34, místy se oteplí až na 38 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: A nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou schválil Senát. V doprovodném usnesení horní komora vyzvala kabinet k tomu, aby připravil zavedení automatické valorizace rodičovské. Předloha upravuje také takzvanou superdávku. Teď ji dostane k podpisu prezident. Navýšení rodičovské bude státní pokladnu stát zhruba 230 milionů korun v prvním roce. Náklady postupně porostou. Naopak změnu financování České televize Senát kritizuje. Označil ji za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům Evropské unie. Senátoři se většinově shodli na tom, že ČT odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti kladené na médium veřejné služby. Drží si svoji nezávislost, objektivitu zpravodajství, kvalitu tvorby i dlouhodobou důvěru občanů. Senát stanovisko pošle premiérovi Babišovi a ministrům financí a kultury Schillerové a Klempířovi. Ministerstvo zdravotnictví chce otevřít asistovanou reprodukci i ženám bez partnera. V pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz o tom mluví primář sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Libor Zámečník.
2: Novela by podle primáře Libora Zámečníka legalizovala jen to, co se teď děje na černo.
3: Nějaké papírové partnerství, kdy single ženy přivedou kamaráda nebo někoho známého, vydávají ho za svého partnera a konec konců potom i mnohdy za otce svého dítěte.
2: V tuhle chvíli musí do centra asistované reprodukce podle zákona přijít muž a žena, kteří řeší svou neplodnost. To se díky novele může změnit a přijít by pak mohla i single žena. V pořadu na zpravodajském webu iDnes.cz to vysvětluje sexuolog Zámečník.
3: Z úhlu pohledu medicíny, to znamená na léčby neplodnosti, tak ad absurdum, tak i taková žena, která je single, je vlastně z neplodného páru, protože prostě chybí ten andrologický prvek. Z pohledu etického, tak tam je to samozřejmě už otázka toho, jestli má taková žena nárok rozhodovat za to dítě, že nebude mít otce, že nebude vyrůstat v úplné rodině.
2: Primář Zámečník v Rozstřelu na serveru iDnes.cz řekl, že v případě schválení novely se asi bude jednat o desítky nebo nižší stovky žen ročně. Martina Krova, Radio Impuls.
1: Legendární olomoucký U-klub ožívá. Jeden z nejznámějších studentských klubů v hanácké metropoli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Zázemí tam můžou najít kapely, divadelní soubory, spolky nebo komunitní aktivity. Univerzita Palackého zároveň vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Podle rektora Michála Kohajdy je záměr U-klub opět vrátit do rukou studentů.
4: Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. Takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží, mají velký zájem o to, co se tady bude dít, a dokonce už někteří plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
1: Rekonstrukce olomouckého klubu v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy vyjde na 27 milionů korun. Ve čtvrtek bude slunečno a horko. Čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti můžou přijít bouřky. Naměříme 32 až 36 stupňů, místy se oteplí až na 38.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Ostravská nemocnice bude vzdělávat klinické psychology. Pro celý specializační program získala poprvé od ministerstva zdravotnictví akreditaci. Nemocnice chce posílit svůj odborný tým. Klinických psychologů je v naší zemi nedostatek.
2: Přitom zájem o jejich péči roste. Aktuálně působí v celém Česku 1500 specialistů a každý rok jich přibývá jen 30 až 40. A co je příčinou? Pacientů, kteří potřebují psychologické vyšetření, přibývá. Ale nezanedbatelný je i fakt, že máme u nás jen omezený počet akreditovaných pracovišť, na kterých mohou psychologové ve zdravotnictví absolvovat nejméně 4leté specializační vzdělávání. Je proto důležité, že se k těmto pracovištím městská nemocnice zařadila. V Moravskoslezském kraji je jednou z mála. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Současná horka zvyšují riziko dopravních nehod. S varováním přichází BESIP. Vedro pocitově zvyšuje únavu, snižuje pozornost a může způsobit zdravotní problémy. Horko a vyčerpání pak může vést k mikrospánku. Řidiči by proto měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky s protažením a dodržovat pitný režim. BESIP připomíná, že nebezpečné je nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaném autě i jen na krátkou dobu. Větší pozornost si v horku zaslouží i seniori nebo lidé se zdravotními obtížemi. Pro případ kolon nebo poruchy by měla být v autě zásoba vody, nabitý telefon a potřebné léky. Při jízdě za vysokých teplot je potřeba počítat i s horšími podmínkami na silnici. Rozpálený povrch může zhoršit přilnavost pneumatik a prodloužit brznou dráhu. Ve čtvrtek podle předpovědi teploty překročí 33 stupňů, v pátek by na některých místech mohlo být i 40. Ceny bytů v Praze dál hledají strop. Ve druhém letošním čtvrtletí zdražily o 3%, za poslední rok pak zhruba o desetinu. Metr čtvereční vyjde v metropoli průměrně na necelých 190 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy developerských společností. I přes růst cen je zájem o byty v metropoli stále vysoký. Šéf Central Group Dušan Kunovský říká, že lidé preferují malé byty o dispozicích 2KK.
3: Samozřejmě ta orientace na ty menší byty má ty hlavní důvody. Zkrátka byty jsou drahé, zhoršuje se dostupnost bydlení, to znamená, lidé mají na co si pořídit menší jednotky a pak je to nějaký samozřejmě sociodemografický vývoj, je větší počet jedno- a dvoučlenných domácností.
1: Byty v metropoli zdražují, přestože jejich nabídka byla v Praze nejvyšší za 10 let. Česká plavkyně Abhayali Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Třikrát před ní přeplavali La Manche z Čechů jen Iveta Hlaváčová a David Čech. Prsařským stylem 49-letá Bernardová úžinu překonala jako teprve čtvrtá žena. Kraulem se jí to povedlo dvakrát v letech 2011 a 10 let na to. Přes den nás čeká slunečno, odpoledne může přijít bouřka, počítat musíme s teplotami kolem 34, místy se oteplí až na 38 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

písničku už.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, až se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko čeká už druhá vlna veder během letošního léta. V průběhu dne teploty překročí i 36 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit i 40. Také noci budou tropické, kdy místy čekáme víc než 20 stupňů. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na sociální síti. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty zřejmě znovu překročí 35 stupňů Celsia. To ale upřesní až další data. Obecní obchod ve Vidicích na Domažlicku prosperuje. Jde o první takovou samoobslužnou prodejnu v Plzeňském kraji. Zákazníky jsou místní i turisté.
1: Prodejna kvůli vysokým nákladům před 2 lety zavřela. Obec je loni zprovoznila v kombinovaném režimu s obsluhou i bez ní. A vyplatilo se. Po roce fungování už obchod nedotuje. V pondělí a v pátek je přítomná prodavačka, jinak se lidé dovnitř dostanou na čipovou kartu. Tržby rostou a na fungování se ve Vidicích ptají i další starostové. Plzeňský kraj letos podpoří 3 bezobslužné prodejny. V kraji jich funguje několik. Vidická je první v režii obce. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Vidice.
0: Příroda v rezervaci na albánském pobřeží už trpí. Při přípravných pracích v oblasti, kde má vyrůst obří hotelový komplex spojený s rodinou Trumpových, podle vědců vznikly nenapravitelné škody. Buldozery na plážích už poškodily hnízdiště karet obecných. Podle satelitních snímků získaných AFP je patrné, že dělníci už odlesnili celou oblast a postavili most přes vodní rameno, které spojuje lagunu s mořem. Duny v Nartě zničila výstavba přístupových silnic a do přilehlých pobřežních oblastí pracovníci nalili beton, což ohrožuje spoustu druhů ptáků. Proti developerskému projektu spojenému s Trumpovou dcerou a jejím manželem od konce května v Albánii probíhají protesty. V poslední dobou utichají. Demonstranty podpořila třeba popová zpěvačka Dua Lipa, která je původem kosovská Albánka. Legendární olomoucký U-klub ožívá. Jeden z nejznámějších studentských klubů v hanácké metropoli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Zázemí tam můžou najít kapely, divadelní soubory, spolky nebo komunitní aktivity. Univerzita Palackého zároveň vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Podle rektora Michála Kohajdy je záměr U-klub opět vrátit do rukou studentů.
2: Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. Takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží, mají velký zájem o to, co se tady bude dít, a dokonce už někteří plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
0: Rekonstrukce olomouckého klubu v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy vyjde na 27 milionů korun. UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Evropské fotbalové unii vadí plán Mezinárodní federace FIFA, která chce prodat podíl svých komerčních práv soukromým investorům. Podle zástupců UEFA nemá vedení světového fotbalu na takový krok právo. K ostré kritice se přidala i Severoamerická federace. Podle té ji FIFA vůbec neinformovala a vše se dozvěděla až z médií. Prezident FIFA Gianni Infantino večer označil plán na prodej podílu z komerčních práv soukromým investorům za příležitost a návrh, ne povinnost. Ve čtvrtek bude slunečno a horko. Čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Naměříme 32 až 38 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Ostravská nemocnice bude vzdělávat klinické psychology. Pro celý specializační program získala poprvé od Ministerstva zdravotnictví akreditaci. Nemocnice chce posílit svůj